0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

0: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože?

0: oslabení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: vyspovídávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 11. května. Cvičit, cvičit, cvičit. To je parafráze na výrok jednoho zprofanovaného politika, který třikrát zopakoval, jak důležité je učit se. Ono cvičení však může mít rozličnou podobu. A jednu z nich nám přiblíží životní příběh českého skladatele počátku 19. století. Přeji pěkný poslech ranního vysílání.

Jan Bartoš a Doležalovo kvarteto. Právě tito umělci získali před chvílí vyslechnutý aplaus za jejich provedení koncertu pro klavír číslo 12 a dur a quattro Wolfganga Amadea Mozarta. My slyšeli třetí část a dozněla 8 minut po 7 hodině. Za chvíli tvorba Antonia Vivaldiho a ukázka z jeho oratoria Judita Triumphans, árii Veni, veni, messe quare fida, nám bude zpívat Lea Desandre. A také vám prozradím, kdo se tak činil cvičením a velmi zvláštním cvičením. Byl to Jan Václav Hugo Voříšek, vynikající autor orchestrální, vokální i klavírní hudby. Narodil se před 235 lety.

Slyšeli jsme ukázku z oratoria Judita Triumfans Antonia Vivaldiho. Zpívala nám Lea Desandre, doprovázela ji na šalimo, zajímavý hudební nástroj Roberta Christini, a doprovázel i soubor Jupiter pod vedením Tomase Danforda. Za malou chvíli bude 7:45 a my budeme poslouchat ukázku ze dvou kapričí Georgi Ligeta a uslyšíme, jak je zahraje Erika Haase a Carmen Piacini. Předtím ještě informace o tom, jaké nás v Praze dnes čeká počasí. Očekáváme zataženou až oblačnou oblohu a na většině území města přehánky nebo déšť. Kolem poledne a brzy odpoledne srážky přechodně ustanou, ale ve druhé polovině odpoledne a večer se vyskytnou opět a na většině území a lokálně může i zabouřit. Nejvyšší odpolední teploty však vystoupají ke 20 až 22 stupňům Celsia.

To byla ukázka tvorby maďarského skladatele 20. století, otce takzvané tembrové hudby, tedy Gyöngy Ligetiho. První ze dvou kapričí nám zahráli Erika Haase a Carmen Piacini a dohráli v 7 hodin a 17 minut. Za chvíli hudba filmová. Ze snímku Dvě Angličanky a Kontinent uslyšíme hudbu Georges Deleryse, ale bude to v skutku až za chvíli, neboť tu mám informace o dopravní situaci. V Bubenečském tunelu došlo k nehodě. Počítejte tam se zdržením. Je neprůjezdný levý jízdní pruh. Další zdržení na vás čeká v Legerově ulici opět kvůli dopravní nehodě a na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k Ruzyni. Tam očekávejte zdržení kvůli odstavenému nepojízdnému kamionu.

0: Klasik Praha.
1: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Glenn Gould nám dohrál první část sonáty pro klavír D-dur Josefa Haydna a my slyšeli tuto hudbu v předchozích minutách. Teď už je 7 hodin 26 minut a za chvíli se rozezní tóny Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme třetí část jeho koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur. To tedy zabloudíme do baroka. Nás ovšem bude zajímat přelom klasicismu a romantismu, protože právě v něm působil Jan Václav Hugo Voříšek, skvělý český autor mnoha skladeb, nejenom klavírních, ale také vokálních a orchestrálních, který se narodil před 235 lety. Bylo to 11. května roku 1791 ve Vamberku a narodil se do učitelské rodiny. Jako tříleté dítě prý už sedával s otcem u klavíru a ten jej učil základům hry nejenom na tento hudební nástroj, ale také na varhany. A malý Honzík prý byl už v 7 letech natolik zručný, že mohl zaskočit za svého nemocného příbuzného. Poté studoval v Praze malostranské gymnázium a dokonce na Pražské univerzitě práva a pak přesedlal a dostudoval práva ve Vídni.

Slyšeli jsme třetí část koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrálo nám koncertu Köln a také Giuliano Carmignola. Dohráli přesně v 7:30 a nás za chvíli čeká úvod a lví pochod z karnevalu zvířatkami Sensance. Ještě předtím se ale vracíme k Janu Václavu Hugovi Říškovi. To je skladatel, který se narodil před 235 lety. Bohužel se dožil pouhých 34 let, ale naštěstí za tu dobu byl nesmírně plodný a byl také velmi talentovaný a pracovitý. Jak jste slyšeli, vystudoval práva ve Vídni a posléze v tomto oboru dokonce chvíli působil jako praktikant, ale vedle toho také se věnoval své velké lásce hudbě. V Praze jej učil Jan Tomášek a ve Vídni, když se přestěhoval do tohoto města, se mohl setkat s dalšími skvělými hudebními umělci, třeba s Ignácem Mošelesem, Jakobem Meyerbeerem a dokonce také s Johannem Nepomukem Humlem. Ten si tohoto mladíka z Čech velmi oblíbil, také jej učil a poté, když odcházel z Vídně, mu dokonce předal všechny své žáky.

0: Marta Archerič a Orchestra del Academia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papána nám zahráli úvod Alví pochod, tedy první část karnevalu zvířat Camille Saint-Saense, a dohráli 7:30. Za chvíli nás čeká setkání s tvorbou Jana Václava Hugo Voříška, dnešního oslavence. Narodil se před 235 lety. Nesmírně plodný autor během svých 34 let a byl také plodným výkonným umělcem. Když se přestěhoval do Vídně, tak mohl začít vystupovat i v rámci takzvaných historických koncertů, kde se seznamoval i s dalšími hudebníky. Zajímavý je ale i jeho vstup na takzvaná domácí cvičení, Musikalische Übungen. My si představujeme pod cvičením něco úplně jiného, než co vlastně tato domácí cvičení znamenala. Byl to domácí setkání s hudbou, tedy domácí koncerty. Pravidelně se provozovaly v zimních měsících a patřili k nejvýznamnějším soukromým koncertům ve Vídni. Voříšek zde nejčastěji vystupoval jako klavírista, ale také co by violista a dokonce houslista. No a pak je dobré také zmínit, že ve Vídni se účastnil i koncertů Společnosti přátel hudby. Nejoblíbenějším autorem, který se stal pro Jana Václava Hugo Voříška také určitou inspirací, byl Ludwig van Beethoven a měl velké štěstí, že ve Vídni se s ním také mohl setkat. Jestli se odrazila tato tvorba, tedy tvorba Ludwiga van Beethovena, i ve Voříškově symfonii D dur ve třetí větě, to si budete moci nyní ověřit sami. Uslyšíte ji, a to v podání symfonického orchestru jihozápadního německého rozhlasu v Baden-Badenu pod vedením Petra Altrichtera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme tvorbu Jana Václava Hugo Voříška, dnešního oslavence ranního vysílání, neboť se narodil před 235 lety. Třetí část symfonie D dur nám hrál symfonický orchestr jihozápadního německého rozhlasu v Baden-Badenu a tento orchestr vedl Petr Altrichter. Za 7:45, předtím ale ještě fantastická symfonie Hectora Berlioce a z ní druhá věta. Ta nese pojmenování Na plese a nám ji zahraje soubor The London Symphony Orchestra pod taktovkou Stanislava Skrovačevského.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme zpívat Tomáše Krále jednu ukázku ze sbírky Madrigali et R a Vocale Sole z roku 1627, tedy z díla Dominika Obíciho. Zpíval za doprovodu Židy Paskie, Maximiliana Erharta, Jana Krejči a Massimiliana Tonyho. 7 hodin 54 minut je čas, který jasně naznačuje, že se blíží 8 hodina, ale než tak nastane, ještě je tu ukázka z tvorby Joaquína Rodriga. Uslyšíme 9. část madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr. Sola mají Pepe Romero a Angel Romero.

0: Zapatédom, slyšeli jsme devátou část, takto pojmenovanou z madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr Joaquina Rodriga. Hráli nám Pepe a Angel Romerovi a také soubor Academy of St. Martin in the Fields, který zase vedl Neville Mariner. Je 8 hodin, čas pro zprávy a za chvíli pro tvorbu Ludvíka van Beethovena. Uslyšíme druhou část dechového oktetu S-dur.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Včera proběhl v památníku v Letech u Písku pietní akt. Shromáždění úctilo památku obětí koncentračního tábora pro Romy a Sinty. Ten byl v Letech zřízen v roce 1942. Zahynulo v něm přes 300 lidí. Při této připomínkové události uvedl ve svém projevu předseda Senátu Miloš Vystrčil, že česká ústava odmítá, aby byla skupina lidí nazývána parazity nebo byl někdo považován za méně cenného. Narážel tak na nedávná slova představitelů motoristů Filipa Turka a Petra Macinky. České ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Snímek Olivie a neviditelné zemětřesení španělské režisérky Irene Ibori Irizové se stal nejlepším celovečerním filmem pro děti a mládež na letošním 25. ročníku Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny v jednotlivých filmových i herních kategoriích pořadatelé slavnostně předali na sobotním slavnostním zakončení festivalu v nedávno zrekonstruovaném kulturním centru Lidové sady v Liberci. Dnes bude nad Českou republikou oblačno až zataženo, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm, postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Vát bude mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 16 a v tisíci metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 všem, teď už se vydáme za tvorbou Ludvíka van Beethovena.
1: Jsme Klasik Praha.

Filharmonia Oktet, tento soubor, nám zahrál druhou část dechového oktetu S-dur Ludvíka van Beethovena. Je 8 hodin a 8 minut. Nyní se budeme moci zaposlouchat do tvorby Johna Irelanda. Uslyšíme třetí část jeho koncertina Pastorale. Zazní tokáta v podání London Concert and the Chamber Ensemble. Ale ještě předtím jsou tu informace o dopravní situaci v Praze, především o dopravních nehodách. Ty jsou hlášeny nyní z Dobřížské ulice, také z Bubeničského tunelu v Legerově ulici a buďte opatrní také na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru letišti Ruzyně. Tam je bohužel odstavený poruchaný nepojízdný kamion a je nutné jej objíždět.

0: Slyšeli jsme tokátu, třetí část koncertina pastorále Johna Irelanda. Hrál nám soubor London Concertant de Chamber Ensemble a dohrál minutu před 8:45. V následující chvíli si budeme moci připomenout jedno slavné malířské dílo, a to malíře Johannesa Vermeera, Dívka s perlou. A možná také víte, a možná jste také viděli film, který se inspiroval tímto obrazem. Film vznikl v roce 2003 a byl vyprávěn především formou obrazu. Skvělou představitelkou hlavní role byla Scarlett Johansson a prý její kolega Colin Firth, který hrál další roli, také důležitou, si liboval právě to, že dialogů bylo velice málo. Hudbu k tomuto filmu zkomponoval Alexander Despla a právě my se nyní zaposloucháme do této hudby v podání souboru Filharmonici města Prahy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica. Dva mladí hudebníci, kteří jsou nejen skvělými hráči na své nástroje, ale společně také pořádají koncertní cyklus nazvaný Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu a výtvarné umění. K poslechu premiéry pořadu v úterý 12. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Pouze do 13. června uvede Státní opera jedno z nejzásadnějších děl 20. století Dialogy karmelitek. Opera Francise Poulenca, fascinující hlubokým duchovním rozměrem, byla inspirována tragickým příběhem Jeptišek během francouzské revoluce. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla tvorba Felixe Mendelssohna Bartholdyho pochopitelně ne celá, celoživotní, jen část z ní. Slyšeli jsme čtvrtou část smyčcového oktetu S-dur. Hráli nám dva soubory, Katior Eben a Belča Quartet. Za minutu bude 20:30 a my ještě předtím uslyšíme začátek další pěkné skladby. Ta pochází od Antonína Dvořáka a bude jí druhá část sonáty pro housle a klavír F-dur.

0: skvělý houslista Jiří Votička a vynikající klavírista, generální ředitel České filharmonie, nám zahráli druhou část sonáty pro housle a klavír F-dur Antonína Dvořáka. Je 8 hodin 35 minut. My slyšeli ukázku z díla, které nám podává obrázek o tom, jak vypadá komorní tvorba Antonína Dvořáka. Nyní uslyšíme hudbu barokní, neboť se zaposloucháme do tvorby Johanna Sebastiana Bacha, a to přímo orchestrální, neboť zazní orchestrální svita číslo 3 D-dur. Pátou část tohoto dílka nám zahraje amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Koopmana.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla pátá část orchestrální svity číslo 3D dur Johanna Sebastiana Bacha, takzvaný Žik, a my se zaposlouchali do tvorby amsterdamského barokního orchestru. Ten vedl Toon Koopman. Už je 8 hodin 39 minut a my se zaposloucháme do další pěkné skladby, tentokrát do čtvrté věty symfonie číslo 1 B dur, tedy do jarní symfonie Roberta Schumana. Uslyšíme, jak ji nahráli berlínští filharmonikové, tehdy je vedl při nahrávání Herbert von Karajan.

0: AA Radio Taxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naši řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi.

0: Kýková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Leonarda Bernsteina, byl to jeho typický styl a my slyšeli třetí část Prelude, Fugue and Riffs pro klarinet a jazzový soubor. Solo měl Alessandro Carbonare. 5 minut před 9 se ještě rozeznějí tóny Friderika Chopina a my budeme poslouchat, jak Ivan Klánský nahrál Nocturno des Dur.

0: Ivan Klánský dohrál Nocturno des Dur Friderika Chopina těsně před 9:00 a byla to také poslední skladba dnešní ranní nabídky. Za chvíli dopolední blok zahájí slavnostní symfonie E-dur Bedřicha Smetany. První větu zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky a pak už uslyšíte i slova Ondřeje Fischera, který vás bude dopoledním vysíláním našeho rádia provázet. Filip Cichra se loučí a přeje vám krásné pondělí.
1: Ladíte Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 10 minut po 9. hodině 11. května. Svátek dnes slaví Svatava, tak pokud nějakou svatavu znáte, určitě ji poblahopřejte. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás obvyklými způsoby, tedy buď na frekvenci 98,7 FM na našich webových stránkách klasikpraha.cz, také nás lze naladit v digitálním vysílání DAB+, případně prostřednictvím mobilní aplikace. Dopolední vysílání jsme teď zahájili ve slavnostním duchu se slavnostní symfonií Bedřicha Smetany. Je to dílo, které Smetana napsal v roce 1854 a věnoval ho císaři Františku Josefu I. u příležitosti jeho svatby s Alžbětou Bavorskou. Cituje v této skladbě mimo jiné i tehdejší rakouskou hymnu, jejímž autorem, tedy její melodie, byl Josef Haydn. No a my jsme tedy první větu této Smetanovy slavnostní symfonie teď poslouchali v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky. Nahrávka, která vyšla v samém závěru roku 2024, kdy jsme si připomínali 200. výročí Smetanova narození. A kromě této slavnostní symfonie jsou na ní natočena i jiná Smetanova symfonická díla, samozřejmě včetně slavného cyklu Má vlast nebo Švédských symfonických básní. Co nás v této hodině čeká? Tak před 10. hodinou budeme poslouchat třeba Pucciniho, Mozarta, také rané dílo skladatele Aloise Háby. Poslechneme si rovněž třeba francouzskou operu. A teď se podíváme za mexickými rytmy s hudbou George Gershwina. Gershwinova skladba Mexický tanec, která byla dlouho zapomenuta, nahrání se dočkala snad až v 90. letech minulého století. Tak tuto krátkou taneční skladbu nám teď zahraje těleso Cincinnati Pops Orchestra, vedené dirigentem Erichem Kunzlem.

Gershwinovu svižnou tanečně stylizovanou skladbu pojmenovanou Mexický tanec nám teď na Rádiu Klasik Praha hrálo americké těleso Cincinnati Pops Orchestra, dirigoval Erich Kunzel. Ještě zůstaneme u hudby americké, teď to ovšem bude hudba filmová. Skladatel Alfred Newman, legenda Hollywoodu, který dodnes je držitelem největšího počtu Oscarů za filmovou hudbu, celkem vyhrál tuto cenu 9x, tedy vícekrát než John Williams, ačkoliv ten byl vícekrát nominován. No a od Alfreda Newmana si nyní poslechneme hudbu, kterou napsal pro výpravný hollywoodský velkofilm s novozákonní tématikou, který se jmenoval Největší příběh všech dob. Vznikl v roce 1965 a hudbu z tohoto filmu uslyšíme v podání Německého symfonického orchestru Berlin, který bude dirigovat skladatelův syn David Newman a solo na piano zahraje klavírista Sebastian Knauer.

0: Můj další host se ve svých 25 letech stal toho času nejmladším ředitelem botanické zahrady v Teplicích. Po 6 letech nastal čas na změnu a od 1. ledna stojí v čele kultury v Teplicích. Tím se přiblížil své největší lásce, kterou je hudba. Sám aktivně zpívá ve sboru Collegium Hortense, jenž také manažuje. V dalším díle na osobní notu byl ředitel kultury v Teplicích Petr Šíla. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
1: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
2: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevyho, nic ti neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je minuta před 9:30, posloucháte rádio Klasik Praha. Toto byla hudba Wolfganga Amadea Mozarta, který v Salzburku napsal celkem 17 takzvaných chrámových sonát, instrumentálních skladeb určených pro provedení během mše. My jsme teď slyšeli 15. z nich a zahrálo nám ji kolegium českých filharmoniků. Dále si poslechneme hudbu Aloise Háby, tomuto zajímavému skladateli, který se proslavil zejména jako autor mikrointervalové hudby, se dlouhodobě věnuje pianista Miroslav Beinhauer, mimo jiné nedávno oceněný Moravskoslezskou kulturní cenou Jantar, který vydal na albu, které vyšlo v loňském roce u Suprafonu, kompletní Hábovo dílo pro běžný půltónový klavír, tedy bez mikrointervalu. A my si nyní poslechneme od Aloise Háby jeho velice hranou skladbu, kterou napsal, když studoval ve Vídni. Jmenuje se Variace na kánon Roberta Schumana. Je to opus 1 Aloise Háby, takže opravdu velice rané dílo. No a Miroslav Beinhauer nám ho tedy teď zahraje v našem vysílání v následujících 15 minutách. Pak ještě před 10. hodinou na programu budeme mít třeba také operu, například úryvek z Bohémy Giacoma Pucciniho nebo operu francouzskou árii z opery Werther od Žila Masneta. Tak to vše nás čeká už v nejbližších minutách na Klasik Praha. Teď už Miroslav Beinhauer a hudba Aloise Háby.

Jsou 9:45, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla raná skladba Aloise Háby, skvělé variace na kánon Roberta Schumana. Skladba, kterou Hába napsal ještě v romantickém stylu bez mikrointervalů během svých studií ve Vídni u France Schreckera. A my jsme teď slyšeli tuto Hábovou klavírní kompozici ve výborné interpretaci pianisty Miroslava Beinhauera, který se Hábovi dlouhodobě věnuje, takto natočil tuto skladbu mezi jinými Hábovými díly pro běžný půltónový klavír bez mikrointervalů na loni vydané album, které vyšlo u Suprafonu a bylo kritikou velice chváleno. No a my pokračujeme teď operou árie z Pucciniho opery Bohéma, v níž se filozof Colin ve čtvrtém jednání loučí se svým kabátem. Árie se jmenuje Vecchia zima rasenti a poslechneme si ji v podání basisty Luďka Veleho, dlouhodobého solisty Národního divadla, dnes již emeritního, kterého na této nahrávce doprovodí komorní filharmonie Pardubice.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudby.

0: Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč s hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
5: Jsme Klasik Praha.

Pět minut před desátou na rádiu Klasik Praha zazněla teď hudba Karla Jenkinse, což je velšský současný autor, v Británii jeden z nejpopulárnějších žijících skladatelů. A my jsme poslouchali jeho skladbu nazvanou Palladio, což odkazuje ke jménu italského renesančního architekta téhož jména. Jehož symetrickými stavbami je tato skladba inspirována. Zahrál nám ji londýnský symfonický orchestr. A další pěkný hlas se rozezní teď v našem vysílání, bude to lyrický tenor Petra Nekorance, který nám zaspívá arii Wertera z prvního dějství opery Werther francouzského skladatele Gilles Massenet. Ta arie se jmenuje O Nature Pleine de Grâce a pěvce doprovodí Česká filharmonie.

0: Zpíval nám tenorista Petr Nekoranec, byla to árie z Masnetovy opery Werther, ukázka z Pěvcova debutového alba s francouzskými áriemi. Teď je minuta po 10. hodině a navážeme hudbou Sergeje Rachmaninova. Maestro z C dur nám zahraje klavíristka jménem Evelina Puzajté a pak si v rámci rubriky Novinka týdne třeba také představíme skvělou novou nahrávku Mendelssohnových symfonií a oratorií. To vše nás čeká už v nejbližších minutách tady na frekvenci 98,7.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Je 6 minut po 10. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla hudba Sergeje Rachmaninova. Poslouchali jsme jeho Maestoso C dur, skladbu, kterou nám zahrála pianistka původem z Litvy jménem Evelina Puzaité. A teď tady mám pravidelnou rubriku Novinka týdne, v ní si tentokrát představíme skvělé nové album s Mendelssohnovými skladbami, jmenovitě symfoniemi a oratorii.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Gewandhaus Orchestr z německého Lipska, který patří k předním evropským symfonickým tělesům a jehož historie se píše už více než 240 let, je neodmyslitelně spojen s osobností Felixe Mendelssohna. Ten se stal jeho kapelníkem, dnes bychom řekli šéfdirigentem a hudebním ředitelem, v roce 1835 ve věku pouhých 26 let a zůstal jim až do své předčasné smrti. Současným šéfdirigentem tělesa je Andris Nelsons, který na novou nahrávku vydanou 27. března u Deutsche Grammophon a čítají 7 CD, natočil spolu s tímto Mendelssohnovým někdejším orchestrem všech 5 skladatelových takzvaných zralých symfonií, ale také jeho 2 velkolepá biblická oratoria Eliáš a Paulus, inspirovaná barokními oratorii, zejména od Mendelssohnem obdivovaného Johanna Sebastiana Bacha. Nahrání oratoria Paulus je význačným počinem, toto dílo za Mendelssohnova života patřilo k jeho nejhranějším a nejobdivovanějším opusům, ale v kompletní podobě jeho vydavatelství Deutsche Grammophon nyní vydává úplně poprvé ve své historii. Na albu účinkuje také sbor Středoněmeckého rozhlasu a ansámbl předních německých i zahraničních solistů. Jako hudební ukázku jsme teď vybrali působivou úvodní část z oratoria Eliáš, což je předehra a navazující sbor Hilf Herr. Pod taktovkou Andrise Nelsonse zaspívá sbor Středoněmeckého rozhlasu a zahraje orchestr lipského Gewandhausu.

Poslouchali jsme úvodní část z oratoria Eliáš Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Byla to ukázka z nové nahrávky Mendelssohnových oratorií Eliáš a Paulus, ale také některých jeho symfonií, které natočil dirigent Andris Nelson s Lipským orchestrem Gewandhausu, jehož je šéfdirigentem a který kdysi vedl i sám Felix Mendelssohn na pozici hudebního ředitele. Zajímavá nahrávka, která vyšla na 7. CD u Deutsche Grammophon, více se o ní můžete dočíst třeba i na našich webových stránkách, jako obvykle v sekci Novinka týdne. No a my budeme teď pokračovat v našem programu hudbou Johanna Pachelbla. Je to jeho samozřejmě nejznámější skladba, slavný kánon D-dur, který nám zahraje soubor City of London Symphony a pod vedením Richarda Heacockse.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu budou mými hosty hned dva umělci. Zpěvák Daniel Hůlka, který se v poslední době rozhodl vrátit k opernímu zpěvu, vystudoval ho také a postupně již uvedl na jeviště opery Prodaná nevěsta a Rusalka. Teď se chystá premiéra Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky, na které spolupracuje s pěvcem Vladimírem Chmelem. Poslouchejte oba pány v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jsou 3 minuty před 10:30 a na rádiu Klasik Praha teď zazněla druhá věta ze smyčcového kvartetu Petra Ebena. Kvarteto Martinů nám zahrálo tuto skladbu, která vznikla v roce 1981 a byla inspirována Komenského knihou Labirint světa a Ráj srdce, což bylo tedy pro Petra Ebena stěžejní dílo, také samozřejmě zpracoval tuto Komenského vynikající literaturu v rámci svého varhaního cyklu, který se také do dneška často hrává. No a my ještě zůstaneme u české tvorby, teď to bude Antonín Dvořák a jeho slavné biblické písně, z nichž nám jednu tedy biblickou píseň pojmenovanou Bože, Bože, píseň novou zaspívá basista Jan Martiník za doprovodu České filharmonie.

0: Dvě z biblických písní Antonína Dvořáka nám teď v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha zaspíval basista Jan Martiník za doprovodu České filharmonie. Byla to nahrávka, která už předznamenávala téma následujících minut našeho vysílání. Jubilejní 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open začne už tuto středu 13. května a zahájí ho benefiční koncert pro nadační fond Magdaleny Kožené, který se jmenuje Rytíři talentu. Uskuteční se ve španělském sále Pražské hradu pod taktovkou dirigenta Jana Kučery. Představí se 300 účinkujících z řad žáků základních uměleckých škol, ale také profesionální hudebníci. No a jedním z nich bude právě přední český basista Jan Martiník, který je teď naším hostem v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: A samozřejmě také přeji všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám, jak jsem zjistil před chvílí, tak gratuluji.
1: Tak děkuji. I když je pravda, že čím je člověk starší, tak tím méně má tendence to slavit, takže ale děkuji.
0: Není to žádné významné jubileum, ale přesto.
1: To není, ne.
0: Je to tentokrát vlastně vaše první spolupráce se ZUŠ Open a nadačním fondem Magdaleny Kožené, nebo už jste se nějak dříve zapojoval do tohoto projektu?
1: Ano, je to tak, jak říkáte, tedy je to moje první spolupráce. Ona vlastně, Magdalena mě někdy minulý rok na jaře zavolala, oslovila mě, jestli bych nechtěl být součástí toho projektu. No a já jako jsem to obratem s radostí přijal, protože to považuji opravdu za čest, že toho můžu být nějakou jako součástí, no, v téhleté podobě. Takže je to pro mě něco nového.
0: Co budete ve středu ve španělském sále zpívat? Viděl jsem, že na programu jsou arie a duety z Mozartových oper, tak co přesně tam zazní?
1: Tak ten program, který já zpívám, byl víceméně na jako přání organizátorů, takže oni si přáli spíše jako něco okolo Mozarta, takže vlastně všechny ty nakonec je to jenom Mozart a jsou to dvě árie, jedna je z opery Le Nozze di Figaro, to slavná árie Figarova Non più andrai far pallone amoroso. A potom trošku možná překvapivě árie vlastně z druhého dějství Dona Giovanniho, árie Leporella, taková kratší, ale velice rafinovaná a jako pěkná. No, a teď mi samozřejmě vypadlo, jak se jmenuje.
0: Ano, já to teď taky zrovna nemám otevřené, ale...
1: Už jsem si vzpomněl. Pěta
0: Signori Miei. Ano. Na programu je taky Papageno, to budete zpívat taky vy, nebo to budou zpívat nějací žáci?
1: To je právě, k čemu jsem se chtěl dostat. Je to náš duet s jednou moc šikovnou, mladou, slačnou Agátou Vozákovou, která se zhostí vlastně role Pamíny a spolu si zaspíváme takový krásný duet Pamíny a Papagena z opery Die Zauberflöte z Kouzelné flétny. Taktéž Wolfganga Amadea Mozarta.
0: Měli jste už nějaké zkoušky s tím orchestrem žáků ZUŠ nebo třeba i s touto solistkou, nebo se to bude dávat dohromady teprve nějak až na místě?
1: Ne, měli jsme už dokonce v dubnu. Oni jsou velice poctiví a cvičí a trénují a připravují se na ten koncert už jako delší dobu. Takže jsme se setkali, bylo to moc pěkné, zaspívali jsme si hezky, samozřejmě s orchestrem a se všemi, takže bylo to moc fajn, těším se na to.
0: Kam vy osobně jste vlastně chodil na základní uměleckou školu a jak na tato léta vzpomínáte?
1: No, kolik máme času, prosím vás?
0: No, ještě zhruba 8 minut.
1: To je asi na další povídání. No. Tak pokud se jedná o ten zpěv, tak já jsem chodil na základní uměleckou školu Edvarda Ronda, nebo Rondy, nevím teďka přesně, jak se to skloňuje. A to je vlastně pro mě jako nejdůležitější samozřejmě z hlediska mého jako dalšího života, kariéry a profese, protože tam se to nastartovalo nějak jako, že teda ze mě bude operní zpěvák a tak. Ale je pravda, že jsem chodil ještě a podotýkám nedobrovolně a z donucení i na jiné základní umělecké školy. V té době prostě, když jsem měl těch, já nevím, 8, 9, 10, 11 let, tak jako mě to opravdu hrozně nebavilo. Mě totiž jako nikdy nebavilo cvičit, jo, takže já jsem byl opravdu jako žák no, příšerný, jo. Tak se omlouvám všem těm paním učitelkám, které mě tehdy měly na, jako na starost a jako vím, že to muselo být asi hrozný, no ale tak jako, tak to prostě bylo, no.
0: No ale chodil jste, myslím, i na klavír, že jo, jestli jsem to
1: no, správně. No, chodil jsem na klavír a na klarinet a já nevím, co všecko.
0: Ale tak ten klavír se zrovna hodí, dneska, ne, zpěvákovi, že no, se to dokáže ano, když, doprovodit když, trošku.
1: To jo, ale to já právě jsem se nikdy nenaučil, protože hod, jako mě nebavilo to cvičení a chodil jsem tam opravdu jako za test, jo. Samozřejmě, že je to škoda, jo. Bylo by jako daleko lepší, kdybych jako si uměl něco zahrát. Já jako něco možná málo zahraju, ale je to opravdu jako no, říkám prostě, že neumím hrát radši, jo, jako.
0: Ale tak ta pozitivní zpráva je, že nakonec jste si svůj obor našel tedy a že i profesionální hudebníci můžou ze ZUŠ samozřejmě vzejít a dokonce je to asi pravidlem. Já jsem se díval na vaše webové stránky, že minulý týden jste vystoupil dokonce na gala večeru k 70. výročí ZUŠ Ostrava, takže to vypadá, že stále udržujete kontakt s rodnou institucí.
1: No, ano, vypadá to, že se s tím roztrhpitel, jako, jak se tak říká, je to náhoda, jo? Je to náhoda, prostě shodou okolností jedna z těch základních uměleckých škol jako oslavovala taky nějaké jako výročí 70 leté a jako oslovili mě, jestli bych tam nemohl na tom koncertě se nějak objevit a zaspívat tam jako bývalý teda žák a já jim na rovinu říkal, hele, já nevím, jestli teda jsem ten pravý, kým se chcete chlubit, jo. Protože myslím si, že jsem byl v historii ten nejhorší žák, který jste tam kdy měli, ale děkuju samozřejmě a rád a myslím si, že to byl krásný koncert, že se to povedlo.
0: Do jaké míry vy sám se vlastně věnujete pedagogické činnosti? Já jsem třeba taky věděl, že příští týden zase na Ostravské univerzitě budete mít interpretační masterclass, tak je pro vás to předávání zkušeností dalším generacím pěvců důležitou součástí vaší profesní náplně a vašeho rozvrhu?
1: Pomalu to tak začíná být. Jo. Já jsem se dlouhou dobu tomu té pedagogické činnosti jako vyhýbal. Měl jsem k tomu dva takové důvody. Jednak to byl fakt jako respekt, jo, a takový obrovský pocit zodpovědnosti, protože když někoho dostanete jaksi na starost, tak hodně rozhodujete o té jeho budoucnosti a ono to fakt není jako moc těžké, ani to nezabere vlastně moc času toho mladého člověka třeba nějak poškodit, ten hlas mu říká, že zničit, no ale prostě nějakým způsobem poznamenat negativně a jako neměl jsem na tohle to moc dlouho jako odvahu, protože jsem to prostě bral příliš jako asi svědomitě, no, jo, že a ten další důvod je vlastně, pokud to teda chce opravdu člověk dělat jaksi dobře, tak na to potřebuje hodně času a energie, no. A to prostě já nemám, no. Já bych musel omezit vlastně tu moji nějakou aktivní pěveckou kariéru a jednu z toho bych musel tedy nějak šidit a to jsem nechtěl, takže na druhou stranu nemůžu si jako odpustit, nepodotknout, že jsem vždycky tak nějak jako s údivem a no, s údivem, ano, já si to správné slovo sledoval některé nebo mnohé třeba mé kolegy, kteří na rozdíl ode mě nikdy v životě nikde jako nevystupovali, maximálně třeba někde jako v sboru nebo tak a ti směle prostě už dlouhá léta učí hlavní obory různě po konzervatořích a tak. Je to za mě jako odvážné, no, pokud to tak jako můžu trošku eufemisticky nazvat.
2: No. No musí se sejít zkrátka i ty zkušenosti a i ty pedagogické schopnosti, aby ten výsledek byl ideální, tak věřím,
1: to je,
2: že...
1: No. Ano, ano, přesně, to jenom k tomu, to je vlastně ten důvod, že přeci jenom už jako já jsem nějakých 25 let, mám za sebou profesionální kariéry a už jako jsem, myslím, že jsem těch zkušeností opravdu nazbíral docela dost, jako to slušná řádka. A tak nějak jako cítím čím dál tím více, že už jako mám co předávat těm mladým lidem, pokud toto samozřejmě je na té druhé straně zájem, což je naprosto klíčové.
2: Ještě bych se možná vrátil k tomu koncertu ZUŠ Open Rytíři talentu, který proběhne ve středu takovým oslým můstkem, protože moderátorem večera bude generální ředitel České filharmonie a klavírista David Mareček, se kterým vy dlouhodobě spolupracujete, natočili jste společně Schubertovu Zimní cestu. A jestli si dobře pamatuji, tak když jsme spolu mluvili loni, tak jste říkal, že chystáte nové album, mimo jiné s písněmi Jaroslava Křičky, tak v jaké je to fázi? Chystá už se to k vydání?
1: Ano, je to tak. Máme všechno natočeno, dotočeno a teď se vlastně jenom čeká na jako vhodný okamžik, kdy se to vydá. Já, abych řekl pravdu, jsem vlastně ztratil přehled o tom, jestli to bude už tento rok, jestli se to ještě stihne, protože ono to nezávisí jenom na tom, kdy se jaksi natočí, ale je tam strašně moc ještě dalších věcí v té postprodukci a tak dál. Nebo to bude až příští rok, a něco mě říká, že to bude až příští rok, tak ale bude to v relativně blízké budoucnosti, tak.
2: Tak budeme to vyhlížet. No a já jsem se díval, že vy teď budete v areálu Pražského hradu vystupovat v nejbližší době opakovaně, protože 19. června vás taky čekají biblické písně ve svatovícké katedrále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Co to bude přesně za příležitost, tady tento koncert?
1: Tak pokud se teďka nějak výrazně nepletu, mám pocit, že je to koncert, který má sloužit k inauguraci těch nových varhan, které byly v nedávné minulosti právě v katedrále nově instalovány. Takže k tomuhle, k této příležitosti, no, ten koncert by měl být. Doufám, že teda to jako nějak nepletu, ale takhle to mám jaksi uloženo v paměti, že má být tento koncert jako tomuhle určen. Tak,
2: a pak se stejným orchestrem ještě tady bude další koncert 22.6. Janáček a Dvořák ve Vesmíru, tak to předpokládám, že bude asi v Ostravě, v kině Vesmír.
1: No, to je v Ostravě, ano.
2: Tak
1: ano,
2: podrobně
1: ano.
2: Ty termíny samozřejmě najdou posluchači na vašich webových stránkách. Basista Jan Martiník, jeden z rytířů talentu ZUŠ Open, kterého budete mít možnost vidět i v televizi ve středu 13. května na ČT Art v rámci benefičního koncertu ZUŠ Open, byl dnes naším hostem na telefonu v dopoledním vysílání. Já ještě doplním, že kompletní program celého toho festivalu najdou posluchači na webu zušopen.cz, protože jsou to opravdu stovky akcí po celé republice, tak každý si může určitě vybrat něco ve svém okolí. Pane Martiníku, děkuji za rozhovor, ať se vám daří a někdy opět naslyšenou.
1: Já vám moc děkuju a zdravím všechny posluchače ještě jednou. Děkuju. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
0: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Posloucháte Klasik Praha.

10 minut před 11. v našem vysílání teď zněla hudba Jana Dysma se Zelenky. Slyšeli jsme část Credo ze Zelenkovy mše nazvané Missa Circumcisionis, což je dílo ze Zelenkova vrcholného období, napsaná pro příležitost takzvaného svátku obřezání páně 1. ledna. Se slavil tento svátek, no a my jsme vyslechli Zelenkovu hudbu v podání souboru, který se na tohoto autora dlouhodobě zaměřuje, souboru Ensemble Inegal, který vede dirigent a varhaník Adam Viktora. Toto byla nahrávka nová, která vyšla v loňském roce 2025 a jen o rok starší z roku 2024 je nahrávka, kterou slyšíme teď. To je ukázka ze společného alba klarinetisty Marka Švejkara a pianistky Lenky Korecké. Je zaměřeno na francouzský, ale i český repertoár. Francouzský, protože Marek Švejkar studoval na Pařížské národní konzervatoři, kde dlouhá léta působil jako profesor varhan i skladatel Charles-Marie Vidor. No a my si právě od tohoto autora teď poslechneme skladbu nazvanou Introdukce a rondo pro klarinet a klavír.

0: Na Klasik Praha jsme právě vyslechli tuto skladbu pro klarinet a klavír od francouzského autora a významného varhaníka Charlese Marie Vidora, nazvanou tedy Introdukce a Rondo. Hráli nám klarinetista Marek Švejkar, který studoval v Paříži na stejné škole, kde Charles Marie Vidor působil, tedy na Pařížské národní konzervatoři, a na piano spolu s ním na tomto albu vydaném v roce 2024 hrála pianistka Lenka Korecká. Dále si poslechneme jednu muzikálovou melodii v aranžmá Dmitrije Šostakoviče. Je to skladba s názvem Tahiti Trot, k níž se váže známý příběh týkající se sásky mezi Šostakovičem a dirigentem Malkem, který se tehdy s Šostakovičem vsadil, myslím, o 100 rublů, že nedokáže za méně než hodinu zaranžovat pro orchestr populární muzikálovou píseň T42. Čajkovský to dokonce stihl za 45 minut a vznikla z toho následující skladba uváděná pod názvem Tahiti Trot, kterou nám teď zahraje Královský koncertní orchestra z Amsterdamu.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Populární muzikálovou píseň T42 jsme teď poslouchali ve slavném orchestrálním aranžmá Dmitrije Šostakoviče, které vzniklo v roce 1927 v rámci Sázky. A toto byla nahrávka Královského koncertního orchestru z Amsterdamu pod taktovkou dirigenta Richarda Šajího. Dále opět nabídneme komorní hudbu, bude to Josef Haydn a finále pojaté jako fuga z jeho smyčcového kvartetu číslo 23 F-moll. Bude nám hrát vynikající soubor věnující se především klasicistní hudbě a vídeňskému klasicismu, který se jmenuje Katior Mozaik.

Slyšeli jsme finále ze smyčcového kvartetu číslo 23 F moll Josefa Haydna, skladatele, který byl ještě, ač klasicistní autor, značně zakořeněn v barokní tradici, což se projevilo i v této závěrečné větě kvartetu číslo 23, která byla tedy zpracována jako fuga. No a zahrál nám ji soubor Katior Mozaik, vynikající interpreti, zejména tedy klasicistní a Haydnovy hudby. Dále budeme pokračovat Brahmsovou skladbou, bude to druhá ze dvou rapsodí pro klavír opus 79 a zahraje nám ji pianistka Ellen Grimo. Posloucháte Rádio Klasik Praha.

Je 11:15 a dramatická rapsodie číslo 2 G-moll z Brahmsova cyklu dvou rapsodií pro klavír opus 79 zazněla teď na rádiu Klasik Praha pod prsty pianistky jménem Ellen Grimaud. Následovat bude hudba z žánru videoherní hudby. Nejúspěšnější českou počítačovou hrou se loni stala hra Kingdom Come Deliverance 2, která prodala od svého vydání za první rok přes 5 milionů kopií po celém světě a odehrává se ve středověku, takže i hudba k ní je stylizována v duchu středověké hudby. Autorem je Jan Valta a my si tedy teď poslechneme ukázku tohoto jeho oceňovaného soundtracku. No a ke klasice se pak ještě zase vrátíme třeba s Bizetovou hudbou z opery Carmen. Také uslyšíme Offenbacha i Bacha, ovšem ne Johana Sebastiana, ale Johana Ludviga a dojde třeba i na komorní hudbu Gabriela Forého. Tak to vše máme připraveno ještě před polednem tady na frekvenci 98,7.

0: Klasik Praha.
1: Nejhranějším autorem své doby byl německý skladatel, varhaník, klavírista a dirigent Max Reger. Obdivovali jej Paul Hindemith, Béla Bartók, Arthur Honegger, Alban Berg, Sergej Prokofjev či Arnold Schönberg. Přátelil se s Ferucem Buzonym a Richardem Straussem a znal se i s Josefem Sukem a Českým kvartetem. Zemřel před 110 lety 11. května 1916. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: La Fleur que ty ma vežete, neboli květina, kterou si mi hodila. To je slavná arie z Bizetovy opery Carmen, kterou jsme tentokrát slyšeli v interpretaci tenoristy Joseho Carrerase, kterého doprovodila Berlínská filharmonie pod taktovkou Herberta von Karajana. No a teď nás čeká pravidelná rubrika Novinky z FOK. Tentokrát bude opět hostem Martiny Klausové dramaturg pražských symfoniků pan Martin Rudovský a pozve vás na koncerty příští sezony 2026-2027 v rámci cyklů C a D.
1: Milí posluchači, jak jsme si slíbili před týdnem, tak se budeme teď pravidelně v časech, které věnujeme novinkám z FOK, scházet s dramaturgem pražských symfoniků Martinem Rudovským, abychom představili postupně jednotlivé cykly nadcházející 92. sezony pražských symfoniků. Takže vítám Martina Rudovského u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme to tak říkajíc vykopli ten minulý týden, kdy jsme probrali ten poměrně obsáhlý orchestrální cyklus AB a teď budeme pokračovat v těch orchestrálních cyklech, tedy CD, který má menší počet koncertů, tedy v ozovkách jenom 5, ale myslím, že budou také stát za to, že budou velmi krásné ty programy. Tak první dvojice z toho cyklu CD se uskuteční v druhé polovině října, 21. a 22. Tak čím zahájíte tento cyklus?
2: No, přijede k nám takový náš vlastně vzácný, ale pravidelný host, řekněme, občas teďka pár sezon nebyl, rusko-polský dirigent Andrej Borejko, hrozně zajímavý, vždycky má ty programy takové, jak to říct, takové jako kořeněné pěkně a vždycky hluboce promýšlí a já se snažím s ním, ale on má mimochodem v Německu 2 ceny za dramaturgii, takže on je skutečně takový jako důstojný můj soupeř, takže někteří dirigenti tak spolehnou nebo jsou rádi, když jim jako třeba řeknu co ne, co jo, ale Andrej ten vlastně má vlastní hlavu a je to hrozně příjemný. Takhle se s ním o tom bavil, to je hlubě, on nějaký filozof na Trůně téměř. No a vlastně ten program, jeho taková osa je Šostakovičova 15. symfonie, což je takové jakoby sumář vlastně Šostakovičova díla a cituje v tom různé věci svoje i jiných. A mimochodem tam také cituje dost významně Rossiniho předehru k Vilému Tellovi, čili proto tato předehra významná, nádherná, violončelová, otevírá ten program a pak se blížíme k tomu Beethovenovskému roku, tak jsme se shodli na Beethově prvním klavírním koncertu, který přijede zahrát. Já si, že vůbec poprvé do Čech ruská klavíristka mladička, jí 18, Alexandra Dovgan, která toho času, když někdo onemocní na světě, tak zaskakuje Alexandra Dovgan a postupně už prostě opravdu jako debutovala takto v Berlíně, ve Vídni, ve Francii různě, prostě skutečně jako neuvěřitelně stoupající hvězda a myslím, že tak přijíždí jako akorát, nebo doufám, že teda přijede akorát do Prahy, protože to bude jednou obrovská jako, nebo zdá se jako veliká, veliká rodící se hvězda.
1: Říkáte-li 18, tak to je opravdu ještě mladička a zřejmě už má podle toho, co říkáte, velké zkušenosti za sebou a doufejme tedy mimořádnou kariéru před sebou.
2: Je to tak, taky doufáme.
1: Tak to bude pro nás Andrej, objev příjemný. Ano. Tak to je tedy v říjnu, v listopadu zhruba 4 týdny, tedy po této dvojici 25. a 26. listopadu se k pražským symfonikům vrací dirigentka Alena Hron. Letos jsme s ní také tady natáčeli. Tak na jakém programu jste se usnesli?
2: No my se nějak s Alenou, kterou opravdu vítáme hrozně rádi od toho legendárního debutu na Pražském jaru, to je prostě naše velká láska. A ona je původně, nebo ještě z části sbormistrně, čili vždycky kroužíme kolem nějakých oratorií, kolem vokálně instrumentálních děl. I tentokrát vlastně bude to hlavní, čím jsme začali, je Pulenkovo Stabat Mater, což je teda taková, jako, já to říkám, moderně barokní skladba, to je hrozně zajímavé, jsou sarabandy, jsou tam prostě vyložené, to je jako vlastně stará hudba v novém hávu. Takže to bude vlastně to, řekl bych, za mě to hlavní, i když není to vlastně nejdelší skladba, ale nějak to podle toho vzniklo. A s Pražským filharmonickým sborem a s Karolínou Levkovou, že tam je takové drobné, drobnější sopránové solo. Vysoký soprán, přesně jak to Poulenc nebo Francouzsko má rádo. A do první poloviny chtěla Alena za každou cenu pozvat německého čelistu Albana Gerharda, čili jsme tak učinili a shodli jsme se na Dvořákově čelovém koncertu, tak to vytvořil jaký důstojný pandang tomu Poulencovi.
1: No a v tomto cyklu proběhnou ještě 2 koncerty také do konce kalendářního roku v polovině prosince a to tedy bude pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila.
2: Je to tak, on tady o tom už hovořil a to je takový velký koncert, že tam je skutečně účinkujících na seto a je to vlastně opět vlastně setkání, řekl bych, barokní hudby a současné Jean-Philippe Rameau, jeho Boreády, totiž obecně francouzská hudba i ta barokní, i výborná pro symfonické orchestry, psaná tak, že vlastně skoro nezávisle na tom, kdo to hraje a jak to hraje. Nemyslím kvalitou, ale jako jestli jsou moderní nebo staré nástroje. Ta francouzská hudba je trošku nezničitelná v tomhle smyslu. A ty Boreády, to je nádherná opera a je v ní mnoho instrumentální hudby nebo orchestrální, takže z toho je vlastně svita přenádherná udělaná a pomážně to byla to neuvěřitelně jako láká ta barokní hudba. A Ramo je možný. Potom bude Pulenkův čembalový koncert pastorální, což je také vlastně setkání moderní a barokní hudby. No a Luboš Fischer vánoční, jeho cyklus vánočních koled, to je vlastně setkání ještě starší hudby, řekněme lidové hudby s orchestrem, řekl bych skoro francouzského typu. Ta orchestrace Fischerová přenádherná je taková hodně francouzská, takže je to vlastně vesměs francouzský koncert a proto jako hlavním solistou nejvýznamnějším toho koncertu je, já myslím, že v současnosti asi nejvýznamnější francouzský, možná, že i světový čembalista Jean Rondeau, který je takový jako hippísák, bych řekl, jako v barokní hudbě obecně, protože má vlasy úplně všude, už se nestříhal několik let a hraje bosí, je taková specifická postava, ale kromě tohohle všeho těch vnějších znaků je hlavně jako hluboký umělec a úplně jako fantastický hráč, takže ten bude hrát toho Pulenka.
1: Tak to bude tedy dvojice koncertů, které vlastně navozují už tu sváteční atmosféru měsíce prosince, adventu a blíží se brzy Vánoc. Pak tedy bude delší pauza po novém roce a orchestr se opět v cyklu CD představí v dubnu 21. a 22. dubna. Dva kusy tam vidím krásné.
2: Je to tak a zazní, já myslím, že to možná jsme to nikdy nehráli, nebo já jsem to neobjevil, ještě ta skladba je to stará, Ernesta Chaussona, Báseň o lásce a moři, protože moje srdce je hlavně námořnické srdce, tak zaplesám, že to je nádherná báseň Bouchardova o moři, kterou hudebnil Ernest Chausson, což je možná, že posluchači Chaussona třeba tolik neznají, ale to je vlastně o generaci mladší skladatel než Hector Berlioz a vlastně veliký kamarád Cezara Franka a tak dále, prostě ta druhá generace, řekněme, po Berliozovi. Jemuž bude patřit druhá polovina fantastická symfonie. No a je to francouzský program z toho důvodu, protože jsme pozvali poprvé k foku významného, tedy finského dirigenta Mikko, shodou okolností taky Mikko Frank, jako Cezar Frank, Mikko Franka, ale Mikko Frank vlastně se už asi 20 let pohybuje svými šéfdirigentskými schopnostmi ve francouzském prostředí, byl 10 let šéf Radio France, předtím teda byl 10 let šéf finské opery. Jeden z nejvýznamnějších současných dirigentů a vlastně specialist na samozřejmě finskou svoji hudbu, ale hlavně tu francouzskou, takže proto jsme se rozhodli pro ten francouzský program.
1: No a pak už bývá tedy ten závěrečný koncert tohoto cyklu nebo závěrečný program, protože koncerty budou dva, je to v červnu 9. a 10. a tu sezonu uzavře šéf dirigent Tomáš Netopil.
2: Je to tak, vlastně uzavře to v obou cyklech, v AB i v CD. A v CD to uzavře právě takhle v červnu asi s nejvýznamnějšími, nebo za mě toho času nejzářivějšími hvězdami toho dvojklavírního nebe s bratry Jusenovými, Lukasem a Arturem, Holanďany. Dneska už létajícími, protože skutečně hrají po celém světě. A bude nám velkou ctí premiérovat v české premiéře skladbu. Vypadá to švédského skladatele Magnus Lindberga, on je to Fin, ale samozřejmě švédského původu. A Magnus Lindberg byl rezidenční skladatel u Newyorské filharmonie, byl rezidenční také v Paříži, prostě jeden z fantastických současných skladatelů. A ten napsal pro bratry Jusseny koncert pro dva klavíry, který v té době vlastně bude jako cyklus těch, respektive než bude světová premiéra, přiznám, že nevím úplně kde, ale pak jsou cyklus národních premiér a tu českou budeme tedy hrát my a to dílo se jmenuje Koncert pro dva klavíry. Je možné, že časem, jak znám Magnuse Lindberga, tomu připíše nějaký titul, že skoro žádné dílo se nemenuje Koncert pro dva klavíry, vždycky to nějak pojmenuje. No a v druhé půlce romantická velkosymfonie Sergeje Rachmaninova, tím vlastně ten cyklus CD se ukončí.
1: Tak je to, jak jsem říkala, v uvozovkách pouze 5 koncertů, ale nádherné kombinace jak prověřených krásných děl, tak i objevů nových, které u nás zazní třeba tady právě v tomto případě, dokonce i v premiéře. Tak vstupenky ty už se dávno prodávají na www.fok.cz, ať už na jednotlivé koncerty, anebo na celé abonoma. Tak to byl tedy orchestrální cyklus CD, který čeká Pražské symfoniky v nadcházející 92. sezóně. No a my se s Martinem Rudovským, dramaturgem Foku, potkáme zase za týden, abychom si povídali o dalších cyklech Pražských symfoniků. Díky za návštěvu, mějte se hezky.
2: Těším se na shledání.
1: Na shledanou.
2: Na shledanou.

Je 10 minut po půl 12. Slyšeli jsme teď na rádiu Klasik Praha skladbu klavíristky a skladatelky Nicole Bokové s názvem First Impression, neboli první dojem. Skladba výrazně inspirovaná klasickou hudbou, která pochází z autorčina alba z roku 2022. Předtím jste také v rámci rubriky Novinky z FOK mohli slyšet dramaturga pražských symfoniků Martina Rudovského, který tedy opět pozval na některé koncerty nadcházející sezóny 2026-2027. Čeká nás dále operetní hudba, bude to Jacques Offenbach a předehra z jeho operety Pařížský život v podání polských hudebníků Symfonického orchestru Polského národního rozhlasu.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tohle je Klasik Praha.

Johana Ludviga Bacha natočil soubor kapela Solercia, vedený dirigentkou Johanou Zoller, na letos vydané album, ze kterého pocházela tato ukázka. Solo zpíval basbaritonista Sebastian Mirus. No a my budeme pokračovat teď nahrávkou komorní hudby Gabriela Forého. Poslechneme si houslovou sonátu číslo 1 a dur, jejíž čtvrtou část nám zahrají dva vynikající hudebníci, kteří společně natočili celou řadu oceňovaných nahrávek, totiž houslista Isaac Perlman a klavírista Emanuel Axe.

Tak to byli dva slavní hudebníci, houslista Itzhak Perlman a klavírista Emmanuel Ax. Společně natočili celou řadu nahrávek, z nichž mnohé byly oceněny třeba i cenou Grammy. A toto byla čtvrtá věta z Forého houslové sonáty číslo 1 A dur, opus 13. No a dnešní dopolední vysílání se pomalu chýlí ke konci. Uzavřeme ho ještě jednou slavnou operní árií ve valčíkovém rytmu. Je to árie La Donna e Mobile z Verdiho opery Rigoletto a zaspívá nám ji za doprovodu londýnských symfoniků tenorista, kterého jistě poznáte po hlase, Luciano Pavarotti.

0: Vysokým H zakončil tenorista Luciano Pavarotti známou árii La Donna e mobile z Verdiho opery Rigoletto. Byla to poslední skladba dnešního dopoledního vysílání. Tím odpoledním programem vás se provede kolega Stanislav Předota, který mě za okamžik vystřídá u mikrofonu v našem studiu. Za chvíli také zazní hudba Antonína Dvořáka, jeho 9. symfonie zvaná Novosvětská. No a pak třeba ještě také Puccini, rovněž hudba renesanční, Vivaldi, Smetana, Gershwin nebo Ravel. To vše máme připraveno pro vás už v příští hodině našeho vysílání. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké pondělí třeba ve společnosti našeho programu a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Krásný polední čas vám, milí posluchači stanice Klasik Praha, přeje Stanislav Předota. Dnes je pondělí 11. května, je 11.5 minuty po 12. hodině. Naše popolední vysílání začalo velice slavnostně. Vyslechli jsme čtvrtou závěrečnou větu z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka, tedy z jeho symfonie číslo 9 e-moll. Jednalo se o velice zajímavou živou nahrávku, kterou pořídil na dobové nástroje z konce 19. století orchestr Musica Florea se svým dirigentem Markem Štrinclem. Od Giacoma Pucciniho teď zazní slavná árie Kalafa z opery Turandot. Árie Nessun Dorma, nikdo nespí, si vyslechneme v nahrávce s tenoristou Josephem Kalejou.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Joseph Calleja zaspíval slavnou árii Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot. Doprovázel BBC Concert Orchestra a dirigoval Steven Mercurio. Od Josefa Páleníčka, skvělého klavíristy a také výborného skladatele, si nyní poslechneme část z jeho malé partity, v originále partita piccola, pro klarinet a klavír. Poslechneme si nahrávku, kterou pořídili klarinetista Irvin Veniš a klavírista Martin Kasík a zahrají nám prvou větu.

Klavírista Martin Kasíka, klarinetista Irvin Veniš zahráli prvou část z malé partity od Josefa Páleníčka. Daniel Norcom, to je jméno anglického skladatele z přelomu 16. a 17. století, o němž skoro nic nevíme ve skutečnosti. Ví se, že zřejmě působil v arcivévodské kapele v Bruselu, jinak informací je opravdu velice pomálu. Zachovaly se ovšem některé skladby, mezi nimi také skladba, která má název With Angel's Face and Brightness, tedy s andělskou tváří a jasem.

0: Skladbu Angličana Daniela Norcombe zaspívala sopranistka Karin Tini a doprovázel ensemble Feuervogel. Teď je tu pozvánka na nedělní švédský stůl. Vysíláme každou neděli vždy od 19 hodin a potom si poslechneme hudbu z filmu Star Trek film, který byl natočen v roce 1979 a k němuž hudbu napsal Jerry Goldsmith.
1: Klasik Praha.
2: Ke skvostům sólové klavírní literatury patří Preludia od Claude Debussyho. Pro další díl pořadu Švédský stůl jsem vybral vytříbenou nahrávku Ilji Hurníka. V premiéře si ji můžete poslechnout v obvyklém čase v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, byla, CZ.
8: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

hudbu Jerryho Goldsmitha z filmu Star Trek film zahráli filharmonici města Prahy. Teď je tu pro vás připravená část z takzvané pastorální symfonie Ralpha Vaughana Williamse. Ještě předtím bych vás chtěl ale pozvat na představení do Švandova divadla. Představení se jmenuje Štyrský Toajen Heisler a v anotaci k tomuto představení se píše. Je to inscenace o třech významných osobnostech předválečné avantgardy. Štýrský, Toajen a Heisler a jejich setkání v jediné noci. Malířka Toajen skrývá mladého básníka židovského původu Jindřicha Heislera. Je jediným básníkem současné mladé generace, kterého uznává dlouholetý blízký přítel Toajen, výtvarník Jindřich Štýrský. Venku je tma. Oni sevřeny v malém prostoru a v sobě příliš mnoho vzpomínek, plánů a imaginace. Ale co se stane, když dojdete až na samou hranici snu? Tolik tedy krátká anotace k divadelnímu představení, které můžete na studiové scéně Švandova divadla na Smíchově zhlédnout například v sobotu 16. května od 19 hodin.

Prvou větu ze symfonie číslo 3 Ralpha Vaughana Williamse, symfonie zvané Pastorální, zahrál Londýnský symfonický orchestr. Dirigoval Bryden Thompson. A teď je tu Antonio Vivaldi a jeho koncert a mol pro dvoje housle. Hrát nám budou houslisté Daniel Hope a Daniel Lozakovič.

Houslisté Daniel Hope a Daniel Lozakovič společně s Bazilejským komorním orchestrem zahráli prvou větu Allegro z Vivaldiho koncertu A-moll. V roce 1875 už byl Bedřich Smetana v ústraní v Jabkenicích. Pro své žačky šlechtičny napsal tehdy klavírní cyklus Sny o šesti částech. Protože cyklus byl psán pro šlechtičny, tak jak celý cyklus, tak i jednotlivé skladby byly nazvány původně francouzsky a každá z nich jedné ze žaček dedikována. Celý cyklus uzavřírá skladba s názvem Slavnost českých venkovanů. A Bedřich Smetana ji věnoval Josefíně Arko Cineberg, rozené Lobkovic. My si teď tuto skladbu pustíme a zahraje nám klavírista Jan Bartoš.

0: Klavírista Jan Bartoš přednesl slavnost českých sedláků, závěrečnou část ze Smetanova klavírního cyklu Sny. Další skladbou, kterou si společně poslechneme, je árie Porgyho z opery Porgy a Bess od George Gershwina. Árie se jmenuje I got plenty of nothing, mám spoustu ničeho, a zaspívá nám ji basbaritonista Willard White.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Izomat stavebniny!
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Basbaritonista Willard White zaspíval arii Porgyho z opery Porgy a Bess od George Gershwina. Doprovázela Londýnská filharmonie a dirigoval Simon Rattle. Autor následující skladby se jmenuje Peter Phillips. Žil na přelomu 16. a 17. století. Byl to katolický kněz, skladatel, varhaník a ve své době platil za jedno z nejlepších virtuózů na klávesové nástroje. Opustil Anglii, žil potom ve Flandrech a takzvaném španělském Nizozemí, což je zhruba dnešní Belgie. My si od Petra Phillipse teď poslechneme Pavanu a Gaillardu.

Dva tance, Pavanu a Gaillardu od skladatele Petra Philipse zahrál ensemble Feuervogel. A když už jsme tu měli dva barokní tance, tak já vám přidám ještě třetí. Bude to menuet a je to třetí věta z pastorální symfonie od Jana Václava Antonína Stamice.

0: Menuet z pastorální symfonie od Jana Václava Antonína Stamice zahrál Pardubický komorní orchestr, který dirigoval Marek Štrincl.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Je pondělí 11. května 13.00, jsou tu zprávy ve 13 hodin. Martina Kuba hledá lidi do svého hnutí Naše Česko a loví především v řadách své bývalé strany v občanské demokracii. Největší úspěch měl logicky na jihu Čech, paradoxně se mu ale daří také ve Středočeském kraji. Zde opouští ODS řada straníků, část z nich rovnou míří do nového Kubova projektu a další to zvažují. Například v Berouně se téměř rozpadla celá regionální buňka. Kuba nechce, aby schánění nových tváří do jeho hnutí vypadalo jako přetahovaná o lidi a dodává, že se mu sama ozývá řada lidí, kteří by s jeho stranou chtěli spolupracovat a kteří se na politiku dívají stejně. Kyjev odmítl víkendový nápad ruského vůdce Vladimíra Putina angažovat jako prostředníka mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou někdejšího německého kancléře Gerharda Schrödera, který má za sebou práci pro Gazprom a Rosněft a Putina nazval opravdovým demokratem. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha řekl, že jeho vláda určitě nepodporuje takovou kandidaturu a jakoukoliv Schröderovu účast na jednáních o míru mezi Ruskem a Ukrajinou výslovně odmítla také vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas. Podle ní ex-kancléř by nedokázal být nestranný vzhledem ke svému dřívějšímu angažmá v ruských státních podnicích. Zřejmě rekordní tržby z prodeje vstupenek bude mít letošní ročník festivalu Divadelní svět Brno. Jehož hlavní část začne zítra 12. května. Organizátoři čekají, že oproti loňsku stoupnou tržby dvojnásobně. Všechny velké produkce byly dlouho dopředu vyprodané, říká ředitel festivalu a pořádajícího Národního divadla Brno Martin Glázer. Divadelní svět Brno patří k největším českým přehlídkám. Kromě Národního divadla Brno se na organizaci podílejí také další brněnské scény. Letos potrvá do 24. května, nabídne 90 představení a dalších akcí různých žánrů i zaměření. Co se počasí týká, dnes se bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, zpočátku místy přehánky nebo občasný déšť. Postupně ale bude pršet na většině území a objeví se lokální bouřky, ojediněle i s přívalovým deštěm. Český hydrometeorologický ústav k tomu vydal výstrahu na nízké nebezpečí, které platí pro sever a východ Česka. Nejvyšší dnešní teploty jsou 19 až 23 stupňů Celsia, na západě kolem 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až jižní, přechodně až čerstvý vítr se pochopitelně místy, hlavně v bouřkách, promění ve vítr o rychlosti až 15 metrů za sekundu, to znamená zhruba 55 kilometrů za hodinu.
1: Jsme Klasik Praha.

Skladbu Svit Luny z bergamské svity Claude Debussyho zahrál Boston Pops Orchestra, dirigoval John Williams. Od Johanna Sebastiana Bacha teď zazní první věta z jeho koncertu číslo 3 D-dur. Solistou bude klavírista Murray Peraya.

Klavírista Murai Peraya a orchestr Akademie od svatého Martina v Polích přednesli prvou část z koncertu D-dur od Johanna Sebastiana Bacha. A teď je tu hudba filmová. Poslechneme si hudbu Ennia Morriconeho, kterou napsal pro seriál Tajemství Sahary. To je seriál, který byl natočen na konci 80. let v koprodukci Itálie, Švýcarsko, Západní Německo. Je to seriál, který má možná děj trošku naivní, místy trošku až kýčovitý a především sázel na hlavní představitele, kterými byli slavní herci Michael York, Ben Kingsley, Andy McDowell a další hvězdy. My si teď poslechneme hudbu Ennia Morriconeho k tomuto seriálu, tak jak ji nahráli společně flétnistka Sara Andon a klavíristka Simone Pedroni.

0: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Je Klasik Praha.

A new commandment, nové přikázání vám dávám, abyste se milovali tak, jak já jsem miloval vás. To je evangelijní úryvek, který zhudebnil skladatel Thomas Tallis, skvělý autor anglické renesance, a výborně ho zaspíval soubor The Tallis Scholars. Následuje hudba Miloslava Kabeláče, velice osobitého skladatele z 20. století. Poslechneme si část z jeho dechového sextetu. Je to vlastně ukázka z alba s kompletním komorním dílem tohoto skladatele. Album vyšlo v roce 2004 a na nahrávce se podílelo mezinárodní obsazení hudebníků, převážně německých, působící v Berlíně, ale jsou tam také čeští hudebníci. My si poslechneme teď finále, čtvrtou větu z Kabeláčova dechového sextetu, a hrát nám budou flétnista Jelka Weber, hoboista Dominik Wollenweber, klarinetista Erich Wagner, saxofonista Katy Wagner a dále ještě fagotista Václav Vonášek a hornista Andrej Just.

Česko-německý komorní ansámbl nám zahrál finále z dechového sextetu od Miloslava Kabeláče. Teď je tu hudba Camille Saint-Saënse, konkrétně jeho klavírní koncert číslo 1 D-dur, jehož třetí větu zahraje Gabriel Taquino, ale ještě předtím bych vás chtěl pozvat do Europarku Štěrboholy. Koná se tam další z akcí projektu Europark Art. V této umělecké výstavě se tentokrát představí malíř a grafik Zdeněk Netopil, který žil mezi lety 1948 až 2023. Zdeněk Netopil se věnoval grafickému designu, tedy například plakátům, logům, úpravám tiskovin, dále knižní a časopisové ilustraci, ilustroval přes 300 knižních titulů a pochopitelně také volné tvorbě jako kresbě, malbě a grafice. Navíc od roku 1996 se věnoval také známkové tvorbě a dosud bylo realizováno přes 30 jeho návrhů. Zdeněk Netopil uspořádal celkem 60 samostatných výstav po celém světě a jeho díla mají také různé prestižní galerie, muzea i soukromé sbírky doma i ve světě. Na výstavu děl Zdeňka Netopila se můžete do Europarku Štěrboholy podívat až do 24. května. Více informací najdete na webových stránkách tohoto obchodního centra s adresou www.europark.cz.

Závěr klavírního koncertu číslo 1 D-dur od Camille Saint-Saense přednesl Gabriel Taquino. Klavíristu doprovázel orchestr Rádia Lucemburg a dirigoval Louis de Froman. Mezi klenoty české klavírní literatury patří Janáčkův cyklus Po zarostlém chodníčku. My si nyní poslechneme úpravu tohoto cyklu a zní část Lístek odvanutý.

Pozonista Lukáš Moďka upravil a také zahrál společně s klavíristkou Lucí Kubátovou skladbu Lístek odvanutý z cyklu Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka. Luca Antonio Predieri byl italský skladatel a houslista, který tvořil převážně v druhé polovině 18. století, tedy v období vrcholného baroka. Narodil se a působil především v Bologni, proslavil se jednak svými duchovními skladbami a pak také operami, které byly uváděny i v jiných zemích za hranicemi Itálie. A právě díky úspěchu Predieriho oper ve Vídni mu pak bylo nabídnuto místo na dvoře císaře Karla VI. A tam potom působil až do své smrti. My si teď od Predieriho poslechneme árii z jeho opery Scipione il Giovane a zpívat nám bude kontratenorista Jakub Josef Orlinský.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tanec Odezemek z druhé řady slovenských tanců Antonína Dvořáka zahrála Česká filharmonie, kterou dirigoval Simon Rattle. Jedná se o živou nahrávku, která byla natočena v loňském roce a v loňském roce také vyšla u společnosti Pentaton. A je tu Wolfgang Amadeus Mozart a jeho malá noční hudba. Poslechneme si druhou část Romanci.

0: Romanci z Malé noční hudby od Mozarta zahrál Pražský komorní orchestr, dirigoval Charles Mekeras. A po romantickém mozartovském zastavení teď přichází Rapsodie España, kterou napsal Francouz Emmanuel Chabrier.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Rapsodii pro orchestr s názvem España, kterou napsal Emanuel Chabrier, zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Dirigoval Keith Clark. Od Sergeje Rachmaninova si nyní poslechneme Intermezzo, druhou větu z jeho koncertu pro klavír a orchestr D-moll číslo 3. Hrát nám bude klavírista Daniil Trifonov.

0: Druhá věta klavírního koncertu D-moll číslo 3 od Sergeje Rachmaninova je nazvána Intermezzo. Toto intermezzo nám teď zahrál Filadelfský orchestr pod taktovkou Janika Nezet-Segena a klavírista Daniil Trifonov. Před námi je teď pozvánka na hudbu Stříbrného plátna, jejíž další díl budeme vysílat ve středu 13. května. A potom zazní část z hudby k ohňostroji.
1: Klasik Praha.
2: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba Stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba Stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Potisk, trička, byla, CZ.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Vyslechli jsme část z rekonstrukce původního obsazení hudby k Ohňostroji od Georga Friedricha Händla, ve které se opravdu sešlo hodně hráčů na dobové nástroje. Například jenom hoboistů bylo 24, 12 fagotistů a tak dále. Hrál orchestr The English Concert a nahrávku řídil Trevor Pinnock. Rád bych vás teď pozval na premiéru opery, která proběhne ve Státní opeře na konci května. Budou to dialogy karmelitek od francouzského skladatele Francise Poulenca. Jedná se o jednu z nejdůležitějších oper 20. století a Pražské národní divadlo ji uvádí úplně poprvé ve své historii. Hudební nastudování bude mít na starosti hudební ředitel Státní opery Herman Bojmer. Režie se ujme režisérka Barbora Horáková-Joly. Námět dialogů karmelitek se sice původně vychází z tragického příběhu Jeptišek během velké francouzské revoluce, ale režisérka Horáková-Joly se děj rozhodla přesunout do 50. let minulého století. Neskrývá inspiraci v románu Kateřin Tučkové Bílá voda a zároveň do příběhu vnáší také rodinnou zkušenost. Její babička přežila koncentrační tábor a rodiče byli vězněni v komunistických pracovních táborech. Co se potom samotné hudby týká, tak opravdu se jedná o skvělé hudební dílo, které si určitě nenechte ujít. Opera Dialogy karmelitek na scéně Státní opery bude uváděna pouze do 13. června letošního roku. Více informací a vstupenky online najdete na webové stránce divadla s adresou www.národni-divadlo.cz.

Poslouchali jsme Uherskou rapsodii číslo 2 od skladatele Ference Lista. Byla to starší nahrávka, kterou pořídil RCA Victor Symphony Orchestra s dirigentem Leopoldem Stokovským. A ještě než si poslechneme další skladbu, bude to prvá věta ze sonáty pro housle a klavír, ovšem v úpravě pro violončelo a klavír s čelistou Jiřím Bártou od skladatele Leoše Janáčka, tak bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Je pondělí, takže 19. hodina patří pořadu Slavná auditoria. Jiří Vejvoda dnes bude hovořit o hudebním festivalu Antonína Dvořáka Příbram. Samozřejmě jak o jeho minulosti, tak i o jeho současnosti a výhledech do budoucna. Od 20 hodin vysíláme koncert bez smokingu. Dnes nám Česká filharmonie se svým šéf-dirigentem Semjonem Byčkovem zahraje skladby Petra Iljiče Čajkovského. Zazní symfonie číslo 6 H-moll, patetická a fantastická předehra na Shakespeareovy motivy Romeo a Julie. Od 22 hodin si potom můžete poslechnout hudbu Stříbrného plátna, v níž se Nikola Bojčev ohledne za romantickým filmem Čtyři svatby a jeden pohřeb. A když už tu budou čtyři svatby, jeden pohřeb, tak k tomu přidá ještě Píchu a předsudek.

Violončelista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová zahráli prvou větu ze sonáty Leoše Janáčka, původně určenou pro housle a klavír, ale zahranou v tomto

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina. A ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
6: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat, ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
5: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
6: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohra, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
5: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
6: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

0: Valčík ze skladby Divertissement, zábava od Jacquesa Ibera, zahrál londýnský komorní orchestr. Dirigoval Christopher Warren Green. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je pondělí 11. května a teď je 14 hodin a přesně 59 minut k tomu. Za minutu budou 3. A my do 3. hodiny vstoupíme uherským tancem číslo 1 G-moll od Johannesa Brahmse.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Londýnský symfonický orchestra, dirigent Neeme Järvi, jsou podepsáni pod nahrávkou uherského tance číslo 1 G-moll od Johannesa Brahmse, který jsme právě poslouchali. A teď je tu hudba improvizovaná a inspirovaná Georgem Friedrichem Händlem. Zpívat bude sopranistka Nuria Rial a improvizace má název Wherever You Walk, kamkoliv jdeš.

0: osobitou improvizaci na hudbu Georga Friedricha Händla zaspívala sopranistka Nuria Rial, doprovázel soubor L'Arpeggiata, vedený Kristinou Pluhar.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Nahrávací společnost Deutsche Grammophon vydala koncem března 7 CDčkový komplet, na kterém jeden z předních evropských symfonických orchestrů Gewandhaus Orchestr z německého Lipska nahrál hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který je s tímto orchestrem neodmyslitelně spjat. Orchestr Gewandhaus Orchestr má totiž už tradici více jak 240 let a Felix Mendelssohn Bartholdy se stal jeho kapelníkem, nebo v dnešní terminologii šéf-dirigentem a hudebním ředitelem v roce 1835 ve věku pouhých 26 let. Na 7 CDčkovém kompletu je natočeno všech 5 skladatelových takzvaných zralých symfonií, ale ještě k tomu 2 biblická oratoria Eliáš a Paulus. Zvláště nahrávka oratoria Paulus je výjimečná, protože se jedná o první kompletní nahrávku tohoto velkolepého oratoria. Společně s Gewandhaus Orchestrem na albu účinkuje také sbor Středoněmeckého rozhlasu a spousta německých i zahraničních solistů. My si teď jako ukázku z tohoto pozoruhodného kompletu působíme úvodní část oratoria Eliáš, předehru a navazující sbor Hilf, Herr, tedy pomoz, pane.

Vyslechli jsme předehru a úvodní sbor z oratoria Eliáš od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zpíval sbor Středoněmeckého rozhlasu a hrál orchestr Gewandhaus z Lipska se svým šéfdirigentem Andrisem Nelsonsem. Je to ukázka z kompletní nahrávky čítající 7 alb, na které najdeme kromě Mendelssohnova Eliáše ještě oratorium Paulus a Mendelssohnových 5 takzvaných zralých symfonií. Od roku 2010 až do roku 2017 byl natáčen seriál Sherlock. Jedná se o britský seriál, ve kterém postavu slavného detektiva Sherlocka Holmesa stvárnil Benedict Cumberbatch a jeho přítele doktora Watsona Martin Freeman. Příběhy jsou v tomto seriálu přesazeny do soudobého Londýna. Hudbu k těmto sériím skládali dva autoři, jedním z nich byl také David Arnold. A my si teď poslechneme právě Arnoldovu hudbu k tomuto seriálu, kterou hraje Royal Philharmonic Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica. Dva mladí hudebníci, kteří jsou nejen skvělými hráči na své nástroje, ale společně také pořádají koncertní cyklus nazvaný Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu a výtvarné umění. K poslechu premiéry pořadu v úterý 12. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
10: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Krása kvartet zahrál Rondo, pátou část z divertimenta pro smyčcové kvarteto od skladatele Ervína Schulhoffa. Další skladbou, kterou tu pro vás mám připravenou, je Credo, tedy Věřím, část zemše pro pět hlasů od Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Ještě předtím bych vás chtěl pozvat ale na jednu nebo respektive dvě akce, které pro vás připravili pražští symfonikové. Tento orchestr se totiž díky dlouholetému cílenému úsilí stal doslova specialistou v péči o mladou posluchačskou nastupující generaci. A jedním ze střípků, kterou chce tuto mladou generaci posluchačů vychovat, je také nadcházející workshop s názvem Kulišáci v orchestru. Tyto workshopy se budou konat tento pátek 15. května, první z nich od 9:30 dopoledne, druhý od 11:45. Workshop Kulišák je určen pro děti ve věku 3 až 5 roků a pochopitelně také pro jejich rodiče, případně prarodiče. V těchto workshopech je kladen důraz na rozvoj komunikace, na sebevyjádření, kreativitu a fantazii. Funguje také jako skvělý trénink paměti, soustředění a pozornosti. A je pochopitelné, že společné hudební tvoření a zážitky podporují i umělý spolupráce a posilují pouto mezi rodičem a dítětem. Tento workshop je ale zaměřen na to, aby to nebyla jenom pasivní nějaká akce, směřuje především k aktivitám, které jsou s hudbou spojené a do které se děti aktivně zapojí. Více informací o workshopech Kulišáci v orchestru, které se konají tento pátek dopoledne, najdete na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz.

0: Doznělo krédo, věřím, část zemše pro pět hlasů od Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic. Zpíval soubor kapela Mariana. Jmenovitě to byli Barbora Kabátková, soprán, Vojtěch Semerád, Tomáš Lightcap a Ondřej Holub, tenor a Jaromír Nosek, bas. Na stanici Klasik Praha nyní zazní část se velice oblíbené suity pro orchestr Planety od Gustava Holsta. My si z ní teď poslechneme část čtvrtou, jde o Jupiter, posel radosti.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Skladba Jupiter, posel radosti ze svity planety od Gustava Holsta zazněla v nahrávce Českého národního symfonického orchestru s dirigentem Paulem Freemanem. V roce 2025 vyšla nahrávka Šostakovič Discoveries, tedy Šostakovičovy objevy. Jedná se o album, na kterém najdeme různé rarity nebo zřídka uváděné skladby Dmitrije Šostakoviče, včetně několika premiérových nahrávek. Na tomto albu najdeme třeba také tři kusy pro klavír. Jsou to tři fugy. Připomínám, že nemají nic společného se známým cyklem 24 preludií a fug od Dmitrije Šostakoviče. Z těchto třech fug pro klavír zazní číslo 3. Hrát nám bude Daniel Trifonov.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa.

0: bezkempu.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle je Klasik Praha.

Klavírista Daniil Trifonov přednesl třetí fugu z cyklu Tři fugy pro klavír od Dmitrije Šostakoviče. V roce 1746 se v Mimoni narodil skladatel, kterého známe hned pod třemi jmény. Česká literatura ho uvádí jako Františka Antonína Rösslera. Nicméně Rössler byl německé národnosti, takže ve skutečnosti to byl Franz Anton Rössler. Nicméně potom, když se přestěhoval do zahraničí, tak

kvůli hudební kariéře začal používat italskou verzi svého jména, tedy Antonio Rosetti. My si od tohoto skladatele teď poslechneme část z jeho koncertu pro lesní roh a orchestr E-dur. Radek Baborák zahraje třetí větu z tohoto koncertu Rondo.

0: hornista Radek Baborák a Bavorská komorní filharmonie s dirigentem Johannesem Mözusem zahráli Rondo, závěrečnou část z koncertu E-dur od skladatele Antonia Rossettiho. A na stanici Klasik Praha nás teď čeká výlet za oceán od Samuela Barbra. Si poslechneme jednu z jeho nejznámějších skladeb, Adagio pro smyčce.
1: Ladíte Klasik Praha.

Pittsburghský symfonický orchestr s dirigentem Manfredem Honeckem zahrál Adagio pro smyčce, slavnou a krásnou skladbu Samuela Barbera. Paul Hindemith, to je jméno vynikajícího německého hudebního skladatele, učitele, teoretika a dirigenta a v neposlední řadě také violisty. Takže tomuto nástroji věnoval řadu pozoruhodných kompozic. Hindemith se narodil v Německu, tam také začínal, nicméně za nacismu odešel do Švýcarska a později potom do Spojených států amerických, kde strávil zbytek svého života. My si od Hindemitha poslechneme část z jeho symfonických metamorfóz na téma Karl Marie von Webera. Z této kompozice zazní čtvrtá věta.

Filadelfský orchestr pod taktovkou Wolfganga Sawallisze zahrál čtvrtou větu ze symfonických metamorfóz na téma Karl Marie von Webera. Tuto kompozici napsal Paul Hindemith. A teď je tu opět vokální umění. Vyslechneme árii Veni, Veni, me sequer fida, Pojď, následuj mě s důvěrou, z oratoria Judita Triumphans. Autorem této skladby je Antonio Vivaldi a zpívat nám bude mezzosopranistka Lea Desandre. I když ve skutečnosti vlastně to není árie pouze pro hlas, protože jejím partnerem je v této árii také hráčka na šalimo Roberta Cristini.

0: Vyslechli jsme árii z oratoria Judita Triumphans od Antonia Vivaldiho. Zpívala mezzosopranistka Léa Desandre a doprovázela ji jednak hráčka na šelumo Roberta Christini a potom také soubor Jupiter. Jehož uměleckým vedoucím je Thomas Dunford. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu na osobní notu, konkrétně na sobotu 16. května od 19 hodin večer. A potom si poslechneme hudbu z filmu E.T. Mimozemšťan.
1: Můj další host se ve svých 25 letech stal toho času nejmladším ředitelem botanické zahrady v Teplicích. Po 6 letech nastal čas na změnu a od 1. ledna stojí v čele kultury v Teplicích. Tím se přiblížil své největší lásce, kterou je hudba. Sám aktivně zpívá ve sboru Collegium Hortense, jenž také manažuje. V dalším díle na osobní notu byl ředitel kultury v Teplicích Petr Šíla. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Posloucháte Klasik Praha.

Hlavní hudební téma z filmu E.T. Mimozemšťan zahrál Hollywood Bowl Orchestra s dirigentem Johnem Moserem a autorem této hudby je John Williams. Dnes je 11. května, zítra 12. a datum 12. května mají samozřejmě milovníci klasické hudby neodmyslitelně spjato se zahájením festivalu Pražské jaro. Samozřejmě bude to i případ zítřejšího večera, kdy zazní cyklus Má vlast od Bedřicha Smetany a to jsme ve Smetanově síni obecního domu. Hrát bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou. Je jasné, že ne všichni zájemci o tento koncert se do Smetanovy síně vejdou a tak jim festival Pražské jaro vychází vstříc a v Rígrových sadech pořád dá volně přístupné zahájení Pražského jara pod širým nebem. Jedná se o akci s názvem Open Air Pražského jara za podpory skupiny ČEZ. Jedná se o zábavný program pro děti i dospělé, který začne už v 15 hodin odpoledne. Můžete se těšit na koncerty, workshopy, hudební kvízy se známými osobnostmi a samozřejmě vyvrcholením bude od 20 hodin přímý přenos zahajovacího koncertu Pražského jara. Celým tím množstvím akcí, které jsou pro vás v Rígrových sadech připraveny, vás provede moderátor Michael Rosypal. A pokud se ptáte, co všechno si vzít sebou, jak se připravit a vybavit, tak to vše se dozvíte na webových stránkách festivalu Pražské jaro, tedy na adrese www.festival.cz. A když už mluvíme o Pražském jaru a jeho zahájení cyklem Má vlast, tak si teď poslechneme jednu ze symfonických básní z tohoto cyklu. Zazní báseň z českých luhů a hájů, hrát bude Česká filharmonie a dirigovat Jiří Bělohlávek.

Jako pozvánku na zítřejší zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro jsme vyslechli symfonickou báseň z Českých luhů a hájů z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Hrála Česká filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. Od Karla Filipa Emanuela Bacha nyní zazní druhá volná věta z jeho symfonie G-dur.

0: Na stanici Klasik Praha teď pokračujeme mazurkou Des Dur od virtuóza skladatele Friderika Chopina. Hrát nám bude Marek Kozák.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Pouze do 13. června uvede Státní opera jedno z nejzásadnějších děl 20. století Dialogy karmelitek. Opera Francise Poulenca, fascinující hlubokým duchovním rozměrem, byla inspirována tragickým příběhem jeptišek během francouzské revoluce. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Klavírista Marek Kozák zahrál mazurku Des Dur z opusu 30 od Friderika Chopéna. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je pondělí 11. května a za pár vteřin bude 17 hodin. My si nyní společně poslechneme finále, čtvrtou větu ze symfonie D dur číslo 93 od Josefa Haydna.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Závěr symfonie 93 D-dur od Josefa Haydna zahrál londýnský festivalový orchestr řízený dirigentem Rossem Poplem. A teď tu je krásný houslový koncert číslo 1 G-moll od skladatele Maxe Brucha. Z tohoto koncertu nám houslista Itzhak Perlman zahraje druhou větu Adagio.

Houslista Itzhak Perlman zahrál Adagio, druhou větu z houslového koncertu G-moll číslo 1 od Maxe Brucha. Doprovázel koncert Chebau orchestra, dirigoval Bernard Haitink. V roce 1976 natočil slavný italský režisér Federico Fellini film o konci života slavného Casanovy. A film zároveň pojal jako vlastní zpověď a ohlédnutí za uplynulými léty a proto film nazval Casanova Federica Felliniho. Na velkém úspěchu tohoto filmu se podílel jednak představitel hlavní role Casanovy, herec Donald Sutherland, potom samozřejmě kostýmní návrháři, kteří byli oceněni Oscarem za svoje skvělé kreace, a v neposlední řadě to byl také skladatel Nino Rota. My si teď poslechneme hudbu k filmu Casanova Federica Felliniho, kterou nám zahraje Filarmonika della Scala. Dirigovat bude Riccardo Chailly.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu budou mými hosty hned dva umělci. Zpěvák Daniel Hůlka, který se v poslední době rozhodl vrátit k opernímu zpěvu, vystudoval ho také a postupně již uvedl na jeviště opery Prodaná nevěsta a Rusalka. Teď se chystá premiéra Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky, na které spolupracuje s pěvcem Vladimírem Chmelem. Poslouchejte oba pány v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Pouze do 13. června uvede Státní opera jedno z nejzásadnějších děl 20. století Dialogy karmelitek. Opera Francise Poulenca, fascinující hlubokým duchovním rozměrem, byla inspirována tragickým příběhem jeptišek během francouzské revoluce. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: AAA Radio Taxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naše řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Boskovský ansámbl pod vedením dirigenta Viliho Boskovského zahrál Galop Plamen mládí, jehož autorem je Johann Strauss mladší. Další skladbou je romance pro housle a klavír od americké skladatelky Amy Marcy Beach. Ještě než si ji poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat do divadla. Jedná se o Švandovo divadlo, které sídlí v Praze na Smíchově a které v sobotu 16. května uvede svou inscenaci Štyrský Toajen Heisler. V anotaci k tomuto představení se píše: Malířka Toajen skrývá mladého básníka židovského původu Jindřicha Heislera. Je jediným básníkem současné mladé generace, kterého uznává dlouholetý blízký přítel Toajen, výtvarník Jindřich Štyrský. Venku je tma, oni sevřeni v malém prostoru a v sobě je příliš mnoho vzpomínek, plánů a imaginace. Ale co se stane, když dojdete až na samou hranici snu? No a co se stane opravdu v této inscenaci, to se budete muset přijít přesvědčit sami. Třeba v sobotu 16. května od 19 hodin na studiovou scénu Švandova divadla na Smíchově. Více informací najdete pochopitelně na webových stránkách Švandova divadla.

Romanci od skladatelky Amy Marcy Beach zahrál houslista Augustin Hadelich a na klavír doprovázel Orion Weiss. Od Ludwiga van Beethovena si nyní poslechneme část z jeho posledního pátého klavírního koncertu S-dur, zvaného Císařský. Klavírista Jan Bartoš zahraje třetí část Rondo.

Závěrečné rondo z klavírního koncertu S-dur číslo 5 od Ludwiga van Beethovena zahrál Jan Bartoš. Doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Petr Popelka. Patronkou všech hudebníků je svatá Cecílie a k této patronce zkomponoval skladbu také Henry Purcell. My si k poctě svaté Cecílie pustíme úvodní část Welcome to all the pleasures. Vítejte všechny radosti.

0: Úvodní část k poctě svaté Cecílie skladby od Henryho Purcella zahrál soubor Collegium Vocale, řízený Filipem Erewegem. Teď tu je pozvánka na nedělní premiéru pořadu Švédský stůl a potom si poslechneme část z koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr od Vainera Laszlo. Poslechneme si třetí větu. Solisty v této nahrávce budou flétnista Kaspar Zender, violista Milan Radič a klavíristka Eva Arutunjan.
1: Klasik Praha.
2: Ke skvostům sólové klavírní literatury patří Preludia od Claude Debussyho. Pro další díl pořadu Švédský stůl jsem vybral vytříbenou nahrávku Ilji Hurníka. V premiéře si ji můžete poslechnout v obvyklém čase v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: A radiotaxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naši řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radiotaxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radiotaxi.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ladíte Klasik Praha.

Třetí větu z koncertu od László Weinera nám zahrála kapela Istropolitána se solisty Kasparem Cenderem, flétna, Milanem Radičem, viola a Evou Arutunjan, klavír. A teď je tu opět Johann Sebastian Bach a poslechneme si jeho Braniborský koncert číslo 2 F-dur, respektive úvodní část z tohoto koncertu.

0: Orchestr Musica Antiqua Köln s uměleckým vedoucím a houslistou Reinhardem Goeblem zahrál prvou část z Braniborského koncertu F-dur číslo 2 od Johanna Sebastiana Bacha. Posloucháte stanici Klasik Praha. Dnes je pondělí 11. května a přesně teď je 18.00. Jsou tu dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Český fotbal utrpěl o víkendu velkou reputační ránu poté, co derby Slavia Sparta předčasně ukončil bezprecedentní vandalismus fanoušků Slavie. Místo titulu tak Slavie řeší největší ostudu ve své historii. Ministr pro sport Boris Šťastný už oznámil, že chce vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Incident také řeší policie a disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která má svůj verdikt vynést v úterý. Kromě napadení spartianského brankáře Jakuba Surovčíka, policie vyšetřuje i další trestné činy. Stále také vyhodnocuje desítky kamerových záznamů a postupně chce ztotožňovat další fanoušky. Všech 27 států Evropské unie se jednomyslně shodlo na uvalení nových sankcí vůči násilným izraelským osadníkům a palestinskému hnutí Hamás. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar sankce odmítl. Podle něj Izrael bude pokračovat v podpoře osadníků, tedy v obsazování palestinských území na západním břehu řeky Jordán. Vychází troj CD One Voice Zlatá kolekce tenoristy Štefana Margity. Exkluzivně bude poprvé ke koupi 15. května v rámci koncertu Štefan Margita a Andělé strážní v pražské O2 aréně. Oficiálně trojalbum vydává Suprafon 20. května. První dvě CD z kompletu patří popovým a crossoverovým nahrávkám, které se v průběhu let staly nedílnou součástí Margitovy umělecké identity. Zaznívají zde šansony, balady i skladby na pomezí žánrů. Třetí CD se vrací ke klasickému repertoáru, na němž Margita vystavil svou mezinárodní kariéru. Operní árie Mozarta, Donizettiho či Myslivečka zde zaznívají vedle melodií Leonarda Bernsteina. A na závěr zpráv tradičně počasí. V noci bude zataženo a na většině území déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ojediněle bouřky, které budou doznívat. Postupně se bude v Čechách během noci oblačnost protrhávat a zůstanou jen lokální přehánky. V polohách nad 1000 metrů a kránu na západě Čech nad 600 metrů sněhové. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně Celsia, na západě Čech kolem 2 stupňů a ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítra v úterý čekejme citelné ochlazení a na horách i sněžení. Oblačnost bude proměnlivá, přechodně velká s lokálními přehánkami, ty budou četnější v Čechách. Připravme se také na to, že ve vyšších polohách budou přehánky sněhové. Večer budou srážky ubývat a tím i oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14.
1: Jsme Klasik Praha.

Flétnista Bartolt Kajken, houslista Sigiswald Kajken a čembalista Robert Kohonen nám zahráli druhou část z hudební obětiny od Johanna Sebastiana Bacha. Následujících několik minut bude patřit české hudbě. Od skladatele Oskara Nedbala zazní část z jeho taneční pohádky o 9 obrazech Andersen. Z tohoto baletu zazní třetí obraz Cínový voják a tanečnice.

To byl příběh o cínovém vojákovi a tanečnici z baletu Andersen od Oskara Nedbala. Hrál Dvořáku v komorní orchestr, dirigoval Miroslav Homolka. A teď před námi jsou skladatelé Johannes Brahms, Igor Stravinsky a Howard Goodall. Od Brahmse zazní část z jeho tria S-dur opus 40. Poslechneme si druhou větu, Scherzo. Hrát nám budou skvělí interpreti, klavíristka Marta Archerič, houslista Renaud Capuçon a hráč na lesní roh David Guerrier.

Klavíristka Marta Archerič, houslista Renaud Capuçon a hornista David Guerrier zahráli Scherzo z tria S-dur od Johannesa Brahmse. A teď tu mám pro vás připraveného Igora Stravinského a ještě něco. Chci vás pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Každé pondělí od 19 hodin vysíláme slavná auditoria. Nejinak tomu bude také dnes. Jiří Vejvoda dnes pohovoří o minulosti i současnosti hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. Od 20 hodin budeme vysílat koncert bez smokingu, v němž nám Česká filharmonie se svým šéf-dirigentem Semionem Byčkovem zahraje nejprve patetickou, tedy šestou symfonii H-moll Petra Iljiče Čajkovského a potom od stejného autora fantastickou předehru na Shakespeareovy motivy Romeo a Julie. A od 22 hodin si můžete poslechnout pořad Hudba stříbrného plátna, v němž Nikola Bojčev zavzpomíná na film z roku 1994, na jednu z nejslavnějších romantických komedií vůbec. Jedná se o snímek Čtyři svatby a jeden pohřeb.

0: Česká filharmonie s Karlem Ančarlem zahrála jarní chorovody, část ze slavného baletu Svěcení jara od Igora Stravinského. Teď tu máme pozvánku na hudbu podle kalendáře, kterou pravidelně vysíláme v pátek večer od 19 hodin. A potom si poslechneme Pašona Kolo, úpravu srbské lidové, kterou má na svědomí skladatel Max Knige.
1: Klasik Praha.
2: Nejhranějším autorem své doby byl německý skladatel, varhaník, klavírista a dirigent Max Reger. Obdivovali jej Paul Hindemith, Béla Bartók, Arthur Honegger, Alban Berg, Sergej Prokofjev či Arnold Schönberg. Přátelil se s Ferucem Buzonym a Richardem Straussem a znal se i s Josefem Sukem a Českým kvartetem. Zemřel před 110 lety 11. května 1916. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Pouze do 13. června uvede Státní opera jedno z nejzásadnějších děl 20. století Dialogy karmelitek. Opera Francise Poulenca, fascinující hlubokým duchovním rozměrem, byla inspirována tragickým příběhem jeptišek během francouzské revoluce. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tím neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Na zobcovou flétnu nám Lucie Horš zahrála skladbu Pašo na kolo, srbskou lidavou v úpravě Maxe Knigeho. Doprovázel ji Ludwig Orchestra. V roce 1904 zkomponoval Josef Suk oslavnou symfonickou báseň. Tato symfonická báseň byla vytvořena na počest hlavního města a jmenuje se Praga. My si nyní poslechneme symfonickou báseň Praga od Josefa Suka, a to v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Vyslechli jsme rozměrnou oslavnou symfonickou báseň Praga od Josefa Suka. Hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a dirigoval Tomáš Brauner. Touto monumentální skladbou jsme se také pro dnešek rozloučili s moderovaným vysíláním, který vás na stanici Klasik Praha provázel Stanislav Předota. Teď nás čekají slavná auditoria o festivalu Antonína Dvořáka Příbram a od 20 hodin koncert bez smokingu s hudbou Petra Iljiče Čajkovského. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili a těším se s vámi opět na

0: slyšenou, a to ve středu ve 12. Do té doby se mějte krásně.
1: Ratata, trička, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Ladíte Klasik Praha.
6: Slavná auditoria.
5: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
7: Za hudebním festivalem, který má za sebou už mnohaletou tradici i zajímavý vývoj, se dnes vydáváme jihozápadně od Prahy. A nečeká nás příliš dlouhá cesta, jen několik desítek kilometrů, na Příbramsko. Z mnoha míst či osídlení, která jsem si tam oblíbil, vyniká ze dvou důvodů nenápadné Třebsko. Obec o několika stovkách obyvatel, do jejíž historie se zapsali dva čeští velikáni. Jeden je, pravda, méně známý, ale pro naše moderní dějiny významný. Spisovatel, lékař, porodník Karel Steinbach, který se v Třebsku narodil, přítel Karla Čapka, kterého ošetřoval na Strži až do jeho předčasné smrti, ale třeba i Jana Masaryka a dalších postav spjatých s první Československou republikou. Když přišel roku 1894 Steinbach na svět, chystal se právě za velkou louží v americkém New Yorku na svůj překrásný violončelový koncert Antonín Dvořák. Jakkoliv nemýval dříve tento nástroj v oblibě, říkal nahoře to kňourá, dole to bručí, nadchla ho skladba, kterou pro čelo složil jeho spolužák z newyorské konzervatoře Victor Herbert. Mimochodem ukotvenou v e-mol, čímž vzdal nenápadně poctu čerstvému Dvořákovu majstrštyku Symfonii z Nového světa, zkomponované v téže tónině. Načež mistr, konečně smířený s violončelem, sedl a vytvořil veledílo s nečekaně tichým jímavým závěrem, co by vzpomínkou na svoji první lásku, která právě v té době zemřela v Praze. Proč se ale v souvislosti s Antonínem Dvořákem zmiňuji zrovna o Třebsku? Na návrší se tam vypíná půvabný kostelík. Obec leží asi 2 kilometry od Vysoké u Příbramě, kde si, jak známo, mistr pořídil letní bydlení, kam se dobrých 20 let rád vracel. A traduje se, že v neděli ráno občas mašíroval líbeznou středočeskou krajinou, aby, jako hluboce věřící, usedl při mši v Třebsku na kůru k varhanám a preludoval. Dokonce prý místním věnoval částku na zakoupení nových. Zdejší oblast je vůbec Dvořákem tak říkajíc prosycena. Od velkých děl, jako je opera Rusalka, kterou zde na Vysoké komponoval, až pod zdánlivé, ale pro mistra příznačné maličkosti typu zmíněného kostelíka. A tak je na místě, že se právě zde rok co rok už desítky let koná hudební festival Antonína Dvořáka s centrálním ukotvením v Příbrami. Vystupovali na něm velké osobnosti od nás i ze světa. Při jubilejním 50. ročníku, to se psal rok 2018, například známý pěvec Thomas Hampson. Tento pěvec proslul mimo jiné interpretací děl Gustava Mahlera, a tak si teď v jeho podání poslechněme jednu z Rickertových písní. Doprovázejí vídeňští filharmonikové, řídí Leonard Bernstein.

Dosavadní pouť časem, jakou příbramský hudební festival Antonína Dvořáka urazil, se dá rozdělit do tří částí. Každá je něčím zajímavá, kromě jiného dobovými souvislostmi. Festival vznikl roku 1969 péčí společnosti Antonína Dvořáka, jejímž předsedou byl tehdy doktor Karel Mikisa, a péčí okresního kulturního střediska v Příbrami pod vedením Františka Černého. Oba si zaslouží alespoň krátkou zmínku. Dost možná totiž dlouho čekali na svůj sen. Nezapomeňme, jak byl od 50. let Zdeňkem Najedlým protěžován Bedřich Smetana a musel přijít nadějný úsek druhé poloviny 60. let, aby se Ministerstvo kultury, dříve pod kuratelou Nejedlého, uvolilo podporovat i festival se jménem Antonín Dvořák ve Štítě. Příbramsko díky němu v následujících dvou desetiletích ožilo koncerty špičkových těles. Na festival se vypravili česká či slovenská filharmonie, ale také symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Jaksi povinně, ale na vysoké umělecké úrovni se představili filharmonici z Moskvy či Leningradu, také však Royal Philharmonic Orchestra z Londýna. Hudební festival Antonína Dvořáka na Příbramsku dělal svému jménu čest a zdárně se rozvíjel. Pak ale došlo k jevu, který bývá průvodní okolností prudkých změn ve společnosti, takových, jaká zde nastala po listopadu 1989. V emotivní atmosféře se stává, že je odmrštěno vše, co bylo spjaté s minulou dobou. A vedle jevů, které si v skutku nezaslouží slitování, padne za oběť i něco, co bylo dobré a na uplynulých časech spíš vyvzdorované. Podobný příběh se počátkem 90. let minulého století po hříchu týkal i hudebního festivalu Antonína Dvořáka, pořádaného v jeho oblíbeném kraji, totiž na Příbramsku. 5 let se mu nedařilo, když byl přičleněn k divadlu Příbram, které možná mělo svých starostí dost. Až přišel rok 1996, kdy byla rovných 30 let po vzniku festivalu založena jeho nadace. Bohužel se ale už po 2 letech tato akce znovu vrátila pod Příbramské divadlo, aby se pak od roku 2001 ocitl festival v gesci městského úřadu, který jej organizoval ve spolupráci s výborem pod vedením skladatelova vnuka Antonína Dvořáka III. Tento systém vyhovoval 14 let, kdy Příbramský městský úřad přikročil roku 2015 k transformaci festivalu. Pořadatelství, včetně licenčních práv, přesunul na nově vzniklou organizaci Dvořákovo Příbramsko, v jejímž čele působí jeho ředitelka Albína Dědičí-Goušková. A přišla doba nových a významných počinů, například provedení Dvořákova rekviem na Svaté hoře nad Příbramí. Připomeňme si teď tento Dvořákův opus části Agnus Dei. Účinkovat budou kromě solistů členové Pražského filharmonického sboru a České filharmonie. Řídí Wolfgang Zavališ.

poslední době je v souvislosti s hudebním festivalem Antonína Dvořáka na Příbramsku záhodno upozornit na okolnosti, které rok co rok jeho konání provázejí. Jednak je to velmi zajímavý výčet míst, v nich se jednotlivé koncerty, a bývá jich kolem 1,5 desítky, uskutečňují. Asi nepřekvapí, že Svatá hora nad Příbramí, o které byla řeč před doznělou nahrávkou, k ním patří. Bazilika s jedinečnou atmosférou, k níž naši pobožní předci stoupali z města pokolenou nekonečným krytým schodištěm, patří přece ke zdejším skvostům. Také na zámcích v Březnici nebo na Dobříši se ale klasická hudba výjímá. V rámci festivalu ovšem zní také v prostorách, které mohou být pro leckterého návštěvníka objevem. A jeho poznáním je tak navýšen hudební prožitek. Jistě, že Vila Rusalka, kde je dnes Dvořákovo muzeum, patří spíš do sféry obecně známých objektů, ale co třeba kostelík v obci Bohutín, ležící asi 6 kilometrů jihozápadně od Příbramy. Známá byla v minulosti především díky zdejšímu hornictví, které je připomínáno v dole s úsměvným názvem Žimbaba, upraveným v malé muzeum. Jenomže zdejší kostel svaté Máří Magdalény se roku 2026 stává dějištěm koncertu Cemlinského kvarteta, který v sobě nese přidanou hodnotu, a tou je účast mladého, ale již respektovaného hornisty Bena Goldscheidera, někdejšího Baborákova žáka z Barenboim Side Academy v Berlíně a člena rozvětvené rodiny, z níž se i po emigraci uplatnili ve světě filmový expert František a jeho syn, skladatel i publicista Alexander. Benovo vystoupení zapadá do dramaturgické strategie, jakou se hudební festival Antonína Dvořáka rozhodl uplatňovat. Mapuje hudbu ze zemí, kde se skladatel uplatnil a kde buď čerpal své vzory, anebo se naopak sám pro následující tvůrce vzorem stal. Po hudebních výletech do Rakouska a Německa patří rok 2026 Goldscheiderově vlasti, tedy Anglii. A kromě děl tradičních anglických autorů zazní i novinka zkomponovaná tomuto hráči na lesní roh, tak říkajíc na tělo. Jiný cizinec, srostlý s naší zemí a s naší hudební kulturou obecně a s Dvořákem a jeho příbramským festivalem zvlášť, pochází dokonce až z Indie. Dirigent Debashish Chaudhuri patří k umělecké rodině z Bombaje, která se rozlétla do světa. Zatímco jeho bratr se uplatňuje v Americe jako osobitý malíř, Debashish se díky lásce ke Dvořákovi usadil a oženil u nás. A v rámci kulturních výměn naopak organizuje výjezdy našich hudebníků do Indie. Například dirigoval historické indické turné Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Zmiňoval jsem Cemlinského kvarteto. Jeho členové nám teď zahrají čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu číslo 2, Listy důvěrné, Leoše Janáčka.

Pomyslný oblouk dnešního vyprávění o hudebním festivalu Antonína Dvořáka na Příbramsku se pokusím zaklenout tak, jak jsem ho otevřel, tedy osobními vzpomínkami. Mluvě o Dvořákově vile Rusalka, kde se také konají festivalové večery. Měl jsem tu čest být v jednom případě dokonce jeho protagonistou, když moje vyprávění měl původně zarámovat hudbou Ivo Kahánek, ale na poslední chvíli za něj zaskočil Vilém Veverka. Atmosféra, v níž se člověka doslova dotýkají dějiny, byla nezapomenutelná. A vzpomněl jsem si tam tehdy také na nedaleké Třebsko a na můj pokus z roku 1990 o setkání s tamním rodákem, tehdy 96-letým Karlem Steinbachem v New Yorku. Kontaktoval jsem ho telefonicky v únoru, kdy jsem tam jako rozhlasový reportér mapoval oficiální cestu Václava Havla do Ameriky. Čas na setkání se ale nenašel a než jsem se do města přezdívaného Velké jablko vrátil, bylo pozdě. Na Dvořákovský festival na Příbramsku se naštěstí dá a má vracet neustále. Dnes tedy na Ivo Kahánka dojde. Na závěr dnešního pořadu nám zahraje třetí větu Allegro con fuoco z Dvořákova koncertu pro klavír a orchestr G-moll. Hrají Bamberští symfonikové, řídí Jakub Hruša.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bylabel, bylabel, bylabel.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den.

0: teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Ladíte Klasik Praha.
3: Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
4: Dnešní večer bude patřit hudbě ruského velikána Petra Iliče Čajkovského. Málo které dílo je opředeno tolika legendami, jako je Čajkovského symfonie číslo 6 H-moll patetická. Pár dní po premiéře, kterou sám dirigoval, skladatel zemřel. Už to vrhá na dílo myšlenku jakéhosi posledního autorova odkazu, zvláště když jde o kompozici zcela originální a velmi hlubokou. Navíc byla vždy hledána příčina nečekané smrti skladatele plného sil a plánů. Dlouhá léta se udržovala myšlenka, že Čajkovský se po premiéře v restauraci přes varování personálu napil závadné vody a onemocněl cholerou, které podlehl. Jenže někteří historikové odjakživa poukazovali na to, že v inkriminované době v Petrohradě žádná epidemie nebyla. V 80. letech 20. století se objevila nová teorie o Čajkovského smrti. Byla to prý sebevražda, a to dokonce sebevražda vynucená. Čajkovský se prý zapletl do vztahu se synem vysoce postaveného generála. Ten si stěžoval u cara a car vzkázal rodině, že má sjednat nápravu. Rodinná rada pak usoudila, že hanbu lze smít jen smrtí. Proti této teorii se však vyskytly námitky a dokonce existuje 200-stránkový spis o tom, že jde o pouhou smyšlenku. Ať už to bylo se smrtí Petra Iliče Čajkovského jakoliv, faktem je, že jeho 6. symfonie je dílem mimořádně závažným a tragickým. Patetická symfonie je jedním ze základních děl světové hudební literatury a patří k tomu nejniternějšímu, co bylo kdy v hudbě vytvořeno. Dalším Čajkovského dílem, které dnes večer zazní, je fantastická předehra na Shakespeareovy motivy Romeo a Julie. Shakespeareovským příběhem zmařené lásky Romea a Julie se zabývali mnozí hudební skladatelé. V ruské hudební kultuře mu věnovali pozornost jak Petr Ilič Čajkovský, tak Sergej Sergejevič Prokofjev. Zatímco Prokofjev vyjádřil svůj vztah k námětu jevištním způsobem ve slavném baletu, Čajkovský volil formu fantazijní předehry. K tomuto formálnímu řešení ho inspiroval přítel, skladatel a ideový vůdce takzvané mocné hrstky ruských umělců Milij Alexejevič Balak. A právě Balakirevovi Čajkovský skladbu věnoval. Než jí ovšem dal v roce 1870 definitivní podobu, několikrát ji ještě přepracoval. Dílo uvádí pomalá chorálová introdukce spojená s postavou Pátera Lorenza. Ve vlastním sonátovém allegru skladatel pracuje se dvěma protikladnými hudebními symboly. Jednak s rytmicky neklidným tématem, které charakterizuje svár Monteků a Capuletů, a dále s lyrickým tématem, které zobrazuje horoucí zpěv lásky jejich dětí. Rimský Korsakov o tomto tématu později pronesl, že je jedním z nejkrásnějších v celé ruské hudbě. Předehru fantazii uzavírá smírný epilog s citací motivu Pátera Lorenza a také s tklivou variací tématu lásky. Obě díla dnes večer zahraje Česká filharmonie, kterou řídí vynikající ruský dirigent Semjon Byčkov.
2: Koncert bez smokingu
3: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Na rádiu Klasik Praha se v této hodině budeme věnovat hudbě romantických filmů, když je ten květen měsíc lásky. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Naše první zastávka, drama z roku 1993, Věk nevinnosti, nás zavede do New Yorku 19. století. Režisér Martin Scorsese si pro tento vizuální skvost vybral legendárního Elmera Bernsteina. Ten vytvořil soundtrack, který je stejně bohatý a vrstvený jako kostýmy ve filmu. Zajímavostí je, že Bernstein se rozhodl jít proti tehdejšímu trendu moderní filmové hudby a složil čistě neoromantické dílo inspirované Brahmsem a Čajkovským. Hudba zde neplní jen roli kulisy. V prostředí, kde je otevřené vyjádření citů společenským tabu, jsou to právě smyčce, které křičí potlačovanou vášeň mezi Danielem Day-Lewisem a Michelle Pfeiffer.

pořadu Hudba stříbrného plátna se posuneme o 100 let dopředu k britské klasice. Ačkoliv komedii Čtyři svatby a jeden pohřeb doprovází jemná a vtipná instrumentální hudba Richarda Harveyho Bennetta, tento snímek se zapsal do historie hlavně díky jedné písni. Cover verze hitu Love is All Around od kapely Wet Wet Wet strávila na vrcholu britské hitparády neuvěřitelných 15 týdnů. Málo se ale ví, že kapela byla z úspěchu písně nakonec tak otrávená, že ji sama nechala stáhnout z prodeje, protože lidé už začínali být na tento hymnus lásky alergičtí. Přesto zůstává symbolem nenucené romantiky 90. let minulého století. My si ale pustíme instrumentální práci Richarda Harveyho Bennetta.

Pokud existuje soundtrack, který dokonale zachycuje ranní mlhu nad anglickým venkovem, je to ten od Daria Marianelliho pro filmovou adaptaci románu Jane Austen Pýcha a předsudek. Skladatel dostal od režiséra Joe Wrighta nelehký úkol. Hudba musela vycházet přímo z doby Jane Austenové. Marianelli proto do partitury zakomponoval klavírní sóla, která zdejí, jako by je mohla hrát sama Elizabeth Bennet. Hlavní téma je inspirované raným Beethovenem a zajímavostí je, že klavírista Jean-Yves Thibaudet do nahrávky vložil takovou jemnost, že se soundtrack stal jedním z nejprodávanějších alb klasické hudby té dekády.

Na Rádiu Klasik Praha se věnujeme romantickým filmům a takovým je i životopisný snímek Teorie všeho. Láska Stephena a Jane Hawkingových nepotřebovala velkolepá gesta, ale hloubku. Islandský skladatel Johan Johansson za tento soundtrack získal Zlatý globus a nominaci na Oscara. Jeho přístup byl unikátní. Spojil minimalistické klavírní cykly s jemnou elektronikou, aby naznačil propojení lidských emocí s nekonečným vesmíru. Hudba graduje v cyklech, což má evokovat plynutí času, který byl pro Hawkingův život tak zásadní. Je to jedna z nejčistších a nejdojemnějších kompozic moderního filmu, která dokazuje, že i věda může znít neuvěřitelně romanticky.

A na závěr se podíváme do současnosti. Letošní adaptace literární klasiky Emily Bronteové Bouřivé výšiny přinesla radikální pohled na osudovou lásku Heathcliffa a Katy. Hudební doprovod sází na syrovost. Soundtrack postrádá líbivé melodie, opírá se o experimentální využití violončela a zvuků větru nahraných přímo v yorkshireských vřesovištích. Hudba zde nepůsobí jako doprovod, ale jako samotný divoký živel, stejný, jaký je vztah dvou hlavních hrdinů. Ukázkou práce skladatele Anthony Willise se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.